0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Sofia. Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity,

0: Pohodové dobré ráno, probouzíte se do nového pracovního týdne a ten týden je zvláštní ještě tím, že tento týden začne nový školní rok.
1: Jo, zároveň končí prázdniny vlastně dneškem, poslední srpnový den s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. Dneska je 31. svátek.
0: Ty to víš.
1: Nevím. Ne, zase mi napadla nějaká jména, ale dobře, tak já nebudu ani obracet stránku v kalendáři, protože ji ještě nemáme symbolicky obrácenou. Prostě kluci a holky, pedagogové, vy všichni, užijte si to, pokud jako máte z toho 1. září, které klepe na dveře, takový nějaký vítr, prostě užijte si to dnes je dnes a uděláme si to hezky dlouhé a pohodové. Asi tak.
0: Dlouhé a pohodové.
1: Pro ty, kteří si to chtějí prodloužit, jo, já se těším, až všichni zase půjdou do školy.
0: Tak,
1: co?
0: Tým to přeješ těm školákům.
1: Tak minulý týden jsme se smáli společně, máme to i ve střihu, takže nedělej nic jiného. Lenča Lišková.
0: Radím se bez Labednář.
1: A mimochodem čerstvé informace s Honzou Gavelčíkem. Dobré ráno, Moravo.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: S komplikacemi musíme počítat na dálnici D1 na trase z Ostravy na Přerov. V obou směrech se opravuje vozovka a jezdí se v omezeném provozu.
5: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Připravme se na další bouřky. V Proskovicích u Ostravy bude nová lávka přes řeku. Tenistka Krejčíková dohrála na tenisovém US Open už v prvním kole. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na změnu počasí. Po víkendových letních teplotách se mírně ochladí. Už dneska má podle televize LTV Plus dorazit déšť a lokálně udeří i bouřky. Krajina si tak dočká nové vláhy. V dalších dnech ale opět bude pokračovat sucho.
6: Morava aktuál.
4: Ostravské komunikace v září zahájí výstavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici. Nacházet se bude na rozhraní katastrálních území Proskovic a Košatky. Nahradí stávající dřevěnou konstrukci, která byla kvůli nevyhovujícímu stavu uzavřena. Cykloturistika ve Zlínském kraji zažívá obrovský boom. Celkem jde o více jak 2220 km značených cyklotras a 260 km cyklostezek. Oblíbené jsou trasy kolem Baťova kanálu, ale i další. Jak nám řekl Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
7: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v klasicích. Přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
6: Rádio Čas Sport.
4: Barbora Krejčíková dohrála na tenisovém US Open už v prvním kole. Nasazená 27. podlehla na betonových kurtech v New Yorku Kamile Rachimovové z Uzbekistánu 6-7-2-6. Krejčíková prohrála za hodinu a 53 minut. Dnes bude polojasný s přeháníkami a bouřkami a teplotami do 26. Tolik zprávy, po 6. začíná pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Krásné ranní pozdravení, ještě pořád srpnové s Lenčou Radimem na Rádio Čas, takže ještě pořád jsme v prázdninách.
0: Chystala se do mlýna.
1: Ježíši Kriste, to je ostuda.
0: Chystala se do mlýna, co patá to?
1: Sestřenka.
0: Sestřenka se jmenuje Pavlína?
1: Já jsem myslel Štěpánka, ještě jsem se tam něco připravil, tak teda Pavlínka je sestřenka.
0: Takže jsem tě v podstatě právě zachránila.
1: Jo.
0: Protože budeš přát k svátku své sestřence, na kterou bys jinak zapomněl.
1: teď nevím, jestli ona je Pavla nebo Pavlína, to je druhá věc.
0: Tak dneska je Pavlína, jo, v kalendáři.
1: A myslím, že jsou obě dokonce a často si to lidi pletou, ale tak jako myslím, že ta druhá strana by se nezlobila, že jo, kdyby jí omylem bylo popřáno. Takže tak Pavlínky v kalendáři.
0: Ano.
1: Takže už můžu obrátit, že jo?
0: Můžeš obrátit, 31. srpen patří, milé dámy, vám a my vám samozřejmě přejeme krásný svátek.
1: Tak jo, tak hodně sil do toho prázdninového dovolenkového dne, jestli to opravdu máte takhle rozdělené tím 1.9., který bude zítra u nás pěkně napěchovaný.
0: Protože budeme už kolik v Proskovicích.
1: Jsem právě říkal, že čistě teoreticky si možná trošku odpočineme, když budou ty live přenosy, ale
0: jo, teď jo,
1: nevím, to... jak to bude vypadat v praxi, vůbec si to nemůžu představit.
0: On to zítra vlastně v podstatě odmaká Honza Gavalčík.
1: Jako napadlo mě to, jo, ale myslím, že to, co mi napadne, bych neměl říkat asi nahlas, že?
0: Tak
1: ale...
0: se ho zeptáme, až přijde, no, jestli zítra maká on, protože budeme přenášet právě živě vstupy z základní školy v Proskovicích, kde bude i celý náš tým a půjdeme společně do školy.
1: Tak jo, nejvyšší čas 6:06, pojďme si dát nějakou hezkou a velmi krátkou, takže za minutu a půl mluvíme znova.
9: Dneska

0: Myslím, že nejskloňovanější slova těchto dní budou škola, prázdniny a dovolené a podobně a září a tak dál, tak jako pojďme se věnovat i tomu reálnému životu. Aktuálně s rádiem Čas je pondělí a tak se nemůžu nezeptat Lenči, jaký byl víkend, co ti přinesl a kolik koňských žíní si napočítala, jestli používám dobrý výraz, nevím.
1: Ano, ano, byl velmi příjemný, milý, my jsme byli s Marťou na takové terapii s koníky. Vlastně to v podstatě je tak, že přijdeš do ohrady s koňmi, tam si jeden lehne na léhátko a uvolňuje se.
0: Počkej, sám nebo mu někdo pomáhá regulárně?
1: Střídáme se, že tak jako se kolíbe a tak, aby vlastně se uvolnil celý ten nervový systém. Mm-hmm. No a potom, to je fakt jako hodně zajímavé, a kolem tebe chodí ti koníci, oni tam tak jsou a prostě buď k tobě přijdou nebo nepřijdou, nebo si někam jdou a podobně. No a abych to zkrátila, tak ve chvíli, kdy se vlastně člověk uvolní a je úplně prostě tady a teď, tak ti koni tě začnou brát jako jednoho z nich, že vlastně se tě vůbec nebojí. A to byl teda krásný zážitek potom na konci celého toho dne, kdy vlastně ty si s těmi koňmi, oni za tebou chodí, mazlí se s tebou a je to fakt jako krásné, fakt krásné.
0: Prorosteš takzvaně.
1: Ano, ano, ano. A fakt poznáš, jak ten kůň okamžitě pozná to tvoje naladění nebo jakýkoliv stres, napětí.
0: Diskomfort.
1: Tak to z tebe pozná a ve chvíli, kdy se právě člověk uvolní, tak tam můžeš s nima dělat, co chceš.
0: Tak to máte i s bezva typem, kdybyste chtěli nebo potřebovali trošku vypnout nejenom tělo, mozek, ale vlastně i tu dušičku, protože ono je to všechno vzájemně propojené. No. No.
1: Jako fakt, tak. Fakt krásné. No a co tvůj víkend?
0: Chceš to probrat?
1: Ty tam máš vodu, to je voda nebo vodka?
0: Jo, aha, počkej, to už jsem si zapomněla, my jsme si psali v pátek, pamatuješ?
1: Ano.
0: Pamatuješ si, co jsem vezl do Prahy?
1: Jo, my máme kauzu. Ale tak to je hustý. No nic, my máme kauzu, přátelé, my to tady musíme probrat, protože minule, když se tady ztratili bonbony, tak jsme vypátrali, takže teďka budeme pátrat dál. Já jsem na to, jak jsem se uvolnila u těch koní, úplně zapomněla, takže
0: tak
1: budeme pátrat.
0: Nadechni se, dáme si song, protože přece jenom Rádio Čas je o muzice a za chvilku vám to zlehka vysvětlíme, o co go. Hello.

0: pondělí je to třeba, takže přesný čas za minutu 6:45. Je to pondělí poslední srpnové, v kalendáři je Pavlínka a vy posloucháte Rádio Čas s Lenčou a Radimem.
1: Krásné ráno, no a tak jsme se hezky naladili na to ráno a teď to trošku tak nějak jako sejmeme, protože budeme pátrat. Máme tady velký tajem, samozřejmě budeme rádi, když nám pomůžete vytvářet nějaké teorie, protože tady Sherlock a Watson mají velký případ. Rádio, začni s výpovědí.
0: Já nejsem ani Sherlock, ani Watson, já jsem oběť.
1: To je pravda.
0: Oběť přežila. Ne, je to velmi jednoduché, my jsme v pátek dokončili směnu, já jsem měl o vstupík dřív, protože je dobré jakoby vždycky stihnout takový krásný spoj, který nás zaveze tam, kam potřebujeme. A byl to takový krásný letní den, že jo, tak akorát počasí a já jsem neměl moc věcí, protože v neděli jsem stejně vysílal, tak jsem si nebral a já jsem jel do té Prahy a byl jsem úplně zborcený a mokrý, jo, a mimochodem, než jako jsem se ubytoval, tak ještě jsem s taškou svou cestovní ještě chodil po tom městě a podobně.
1: A je to velká taška, přátelé.
0: Jo, no, Radě potřebuje všechno sebou, co kdyby, že jo, znáte to a podobně. No a teprve, až když jsem se dostal na pokoj, tak jsem zjistil, že ta těžkost netkví teda v mých věcech ku podivu, ale v obrovské 2¼-litrové, dokonce byla nějaká bonusová plastovce po slavném kolovém nápoji, akorát tentokrát to bylo naplněné vodou.
1: No a my nevíme, jak se tam ta flaška vzala.
0: Tak jasně, že for číslo jedna je joke, jo.
1: Ano, takže Rádě psal hned mě. A já jsem vůbec, já než mi došlo, o čem píše, takže vůbec jsem nevěděla. A pak jsme jako nevěděli, kde se tam prostě vzala.
0: Protože si říkám, to jako musel někdo zareagovat, buď to strašně rychle, protože nevíš, že někdo přinese jako cestovní tašku v pátek do práce, že jo, a podobně. Ležela tam tak vyzývavě na gauči v naší redakci, tak buď takhle, anebo opravdu, jak už je člověk v takovém tom víkendovém mámení, tak si napustil vodu, protože měl někam jít třeba s rodinkou a dal si to mimo děk jako prostě do mojí tašky, ještě mi napadlo. No. A to mohly být, jak ty sama říkáš, no tak vidíš a teď pochybuješ, no. Nebo počkej, ty myslíš, jako, že kdyby to byli kolegové rokeři, že to byl joke a ne omyl?
1: No možná asi fakt spíš ten omyl, to jo. Ale tak já bych se jich zeptala, protože minule, když se nám tady ztratili bonbonky, tady u nás ve studiu ráno, tak jsem obvinila hned našeho kolegu Majkýho. A měla jsem pravdu.
0: Tak napůl, protože já jsem pořád přesvědčený, že Mikey myslel, že to je jako erár, jestli mi rozumíš. Takže vlastně jo. On si vzal, ale bez děky, no.
1: Jo, ale on úplně v pohodě, případ už je uzavřen, dokonce vrátil lup i z úroky. Každopádně teď s tou vodou já podezřívám rockery, takže já bych se jich zeptala.
0: Dobře, já tam skočím.
1: Protože já tam nemůžu.
0: Že se bojím. Já tam skočím a zjistím.
1: A zjistíme. A my vám dáme vědět rozuzlení tohoto případu.
0: Aha.
1: Kdo strčil Ráďovi 2-litrovou flašku vody do tašky.
0: Že to je kauza, že?
1: To je kauza.
0: V každém případě za chvíli horoskopy, nebojte, dočkáte se, mějte fajn den. Radim, ale...

0: světlo.
1: Nový den má 6 hodin a 21 minut. Já myslím, že nejvyšší čas na čerstvou várku horoskopu, ale máte to i s bonusem. Bo pondělí, bo nový týden, bo poslední den prázdnin a tak dál. Tak na sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu Rádia Čas objevíte takové nové video, které dostalo pracovní název Každý rodič pochopí. Jo. Mm-hmm. A my předpokládáme za celý ranní tým, pomohl nám i kolega Marťa Fabík, že se v tom řada, ne všichni, protože někteří jsou strašně zodpovědní, ale že se v tom řada lidí tak nějak pocitově pozná po těch prázdninách.
2: Ano, já si myslím, že určitě spousta rodičů. Uh-huh.
1: Takže ještě jednou Facebook a Instagram a pošlete to dál, pokud vám to udělá hezčí den.
2: Dokonce já bych je poslala ještě dřív.
1: Uh-huh. No, koho, co, jak, to se dozvíte už za chvíli, hele, že bychom po dlouhé době si opravdu poslechli, co máme v těch horoskopech a nějak se k tomu vyjádřili.
2: No tak jo, já jsem zvědavá, jestli Milan bude reagovat i na kauzu, kterou jsme otevřeli tady minulý vstup, protože zatím nemáme pachatele.
1: Jo, jenom připomíná. Vezl jsem do Prahy 2¼ litrovou flašku plnou vody, která je teda jako vydatně těžká, takže jako by, když ještě se přesouváte z bodu A do bodu B, nebylo to veselé. U rockerů je jenom jeden, kolega Ivo, který na mě koukal jako, jak se tomu říká, vyoraná myš.
2: Nebo tyhle na nový vrata.
1: No, nebo takhle a vůbec jako nechápal, o co go, jo. Takže buď to dobře hraje, ale nezdá se mi to a dokonce ani neví, jestli tady jeho kolegáček byl. To prostě nedává logiku. Nebo je to? Ne, já nevím.
2: Jako my nevíme. Je to takový zajímavý, zapeklitý případ, hodný až třeba doktora Hause, kdyby to bylo v lékařském prostředí.
1: Já nemám fakt jako v pořádku hlavu, bez legrace, jo? Takže já bych byl radši, aby to byl prank, protože když já jsem přijel do té Prahy, tak já to ani nemůžu říkat, co se mi honilo v hlavě.
2: Protože rádě přijel a jemu se ta láhev vlila do té tašky.
1: Ne. Já jsem byl mokrý tím, jak to bylo těžké, jak to člověk nesl.
2: Jo, tak, ale já jsem se tam vylilo.
1: Ne, pro boha ne, ale moje hlava ještě říkala takové, ty víš, jak jsou takové ty různé chemické zbraně a podobně, tak já jsem se, že mě někdo prostě dal to, ať to roznáším, já jsem úplně mimo.
2: Jo, takhle.
1: Tak jako chápeš, se ti prostě zjevilo něco v tašce, co tam být nemělo.
2: Jo, taky mě by to taky vyděsilo.
1: Někdo ti narušil osobní prostor, no.
2: Takže uvidíme, jestli Milan toto zohlednil v horoskopech a co dneska budou mít lvy a býci.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
1: Poprosila si ho důrazně, Leni.
2: Milane, prosím, smutně koukám.
1: No dobře, já přiznávám, Milan neměl nahoře šavličku, jo?
3: Pondělí přinese možnost ve větší míře uplatnit svou vůli a také schopnost konat souladu s realitou. Pozor bychom si měli ale dávat na možné manipulace ze strany druhých a jejich chladný pragmatismus. Bude dobré být ve střehu a používat zdravý selský rozum. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci mohou zažívat větší množství zmatků a nejasností. Váhy budou mít den neslaný nemastný a vodnáři mohou inklinovat k nevědomému konání. Ryby mají naději na finanční úspěchy. Stíři se mohou projevovat až přecitlivěle a radci budou mít tendenci se nepředřít. Pany budou úspěšné v navazování nových kontaktů. Býci mohou projevovat majetnické chování a kozorozy budou svou pozornost zaměřovat na klid a pohodu. Střelci se v řešení svých problémů mohou chovat poněkud necitlivě. Lvi budou dávat přednost před prací zábavě a berani udělají dobře, když se budou řídit svou intuicí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: A tak zase cením, že Milan má nové věty, protože myslím, že býci ještě nikdy neměli takzvané, cituji, majetnické chování.
2: Že budu majetnická. No. Ty si zase budeš užívat zábavy.
1: Jo, místo práce. No. V tom případě nechápu, kde jsem, protože já myslím, že jsem v práci. Ale berme to tak, jako, že nás to baví. No, po práci, legraci, jasně. No. Nový den má 6 hodin 25 minut, Lenča Radim a kdykoliv i online na cazradio.cz.

0: ráno, Moravou s datem 31. srpna, poslední prázdninový den v podstatě. Mm-hmm. Už tam to končí.
1: Tak navážem? Tak pojďme, pojďme navázat, protože, jak říkala Lenča, dneska to datum jako vybízí přímo k tomu, že už myslíme na jiné věci. Naopak, my si to uděláme hezčí a ptáme se vás v rámci toho letošního léta, který moment, okamžik, událost, cokoliv od svatby, narození miminka, potkání velké lásky, zkrátka, na co budete vzpomínat nejlépe, co se opravdu povedlo, vydařilo v rámci toho července a srpna, dejme tomu, jo? A Facebook, no, jako jenom to malinká vlaštovka, ne?
0: Facebook, maličko pospává, každopádně Kačka napsala, to bylo teď v srpnu, kdy jsem překonala sama sebe, když jsem zvládla celkem šílený hike na skalách na Slovensku. Můj partner byl na mě pyšný, no tak to je krásné.
1: Ale pozor, zase to vymazlená zpráva, to se mi hodně líbí a přesně takovou vás teď poprosíme, protože vy WhatsAppový to slyšíte možná poprvé, na číslo 77661280, prostě nejúžasnější nebo nejsilnější zážitek z letošních prázdnin. Nebudeme říkat léta,

0: Krásný čas rádiem Čas, pište, nahrávejte a užívejte stále ještě prázdniny.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
4: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalin nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
5: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
6: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Ráno, hezký den, dobré odpoledne na druhý konec světa, možná někomu dobrou noc, ale rozhodně s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Hezký nový den.
1: Krásné ráno, no a teď jenom prozradím,

0: že je v kurzu nový módní trend a kdo ho nosí, jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak nosí ho třeba Hailey Bieber, Kendall Jenner nebo Kaya Gerber, což teda vůbec nevím, kdo je, ale to nevadí, je to nějaká celebrita.
1: Víš, kdo to je?
0: Kaya?
1: Doufám, že se nepletu, že je to dcera od...
0: Tak.
1: Cindy Crawford, pro boha.
0: Stoupího,
1: pokud se nepletu, myslím.
0: Aha.
1: A že je podobná mamince úplně jako,
0: vejce.
1: Jako vejce vejci, přesně tak.
0: Tak tihle všichni propadli novému módnímu trendu.
1: Mm-hmm. No, mimochodem, zmiňuješ teda holky a modelky, tak si říkám, jako co to bude, no.
0: Schválně, co to bude, já tě trošku napínám jako kšandy, protože my tento módní trend tady u nás v Česku známe již dávno a každé léto ho někdo vytáhne a jsou to ponožky v sandálech.
1: Jo, ale když si to vezmou dámy, dobře, ale oni to teda kombinují s tím, že mají holé nožky, nebo naopak jako nějaké sukně a potom, nebo...
0: Tady je fotka akorát legíny, do toho vysoké ponožky a sandály.
1: Mm-hmm.
0: A takže tak, no. Mm-hmm. No vidíš to.
1: Oni v tom ale vypadají asi trošku líp, že jo?
0: Tak trošku v tom vypadají líp, než my s igelitkama. Ale vím, že teďka je trend, a to jsem se dověděla i v posilovně od mojí trenérky Peti, že jak se pozná, že jsi mladý, že právě nosíš vytažené ty ponožky až nahoru. Víš?
1: Mm-hmm.
0: Jo, že jako, že nemáš ty kotníkové, ale máš ty vysoké a máš je vytažené až nahoru.
1: A to je jako mladí, jo?
0: No, tak jako, že tak to nosí mladí, no.
1: Dobře.
0: Takže takhle vlastně jsme zjistili, že největším modním trendem, a já si myslím, že i na ten začátek září by se to mohlo hodit, že to nezmrzneš, tak je potřeba se vytáhnout ponožky až nahoru a dát si nožky do sandálku.
1: No, tak se budeme těšit na další trend inspirovaný Českou republikou, až se tyhle ty modelky objeví s igelitkama.
0: Jo?
1: Že jo, přesně tak.
0: A tak ty si, počkej, a to už bylo.
1: Co?
0: Taková ta známá modní
1: Bčko, a to řekneme Balenciaga, no,
0: ano,
1: přesně
0: ano.
1: Tak, ano. Hele, já totiž uvažuju potom, když jsem viděl nějaké články, jestli opravdu už někdo nedělá jenom parodie na ty jejich výrobky, anebo jestli... Nebo opravdu měli v nabídce tu regulární, která
0: měli.
1: Vypadá jako, chápeš, jako pytlík, který dáváte většinou do koše, jo? A tak
0: ano,
1: dále.
0: Ano, měli a stálo to hodně, hodně peněz.
1: Mm-hmm.
0: Jako vlastně si říkám, no takhle tady by to nikdo nekoupil, no, že víš, kdyby někdo z Česka, kdo ví, jaký návrhář to dělal, protože většinou ty modní domy už to není jenom jeden návrhář, že? Tak nějaký Pepík tady přijel z Česka a říká,
1: prostě,
0: já vám prodám igelitku.
1: Tam se prostě cení nápad, no a o tom to je, no. Stane se to virální, jak kdyby to bylo hrozné, tak každý o tom mluví, že jo? A
0: tak
1: už,
0: jako
1: už.
0: Nápad, jo.
1: Co?
0: Co je za nápad ti prodat igelitku na odpadky?
1: To se zeptají těch, kteří z toho mají domy.
0: No já spíš si myslím, že bych se chtěla zeptat těch, kdo to kupují.
1: Uh-huh.
0: A nebo jim zavolat, nebo já jsem si říkala, já bych jim zavolala, jo, protože když kupují ty ugelitku, víš, a bych říkala, hele, Johnny, ty chceš koupit tady tu značku, jo, já ti prodám, nevím, za poloviční cenu.
1: No? A Johnny řekne ne, protože tahle je značková a ta tvoje je, a teď si málem něco řekl, dobře, takže to...
0: Jaká?
1: No,
0: řekni.
1: Z Příbora.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: 6 hodin, 42 minut, krásný nový den, stále ještě prázdninový Lenča Líšková.
1: Radím se Byslav Bednář.
0: Tak a nemůžu se nezeptat, Leni, v rámci toho, že už tady nějaký čas pobýváš, tedy v rámci jakože Severní Moravy a Slezska, taková ta větší města si z okolí zmapovala, nebo ještě pořád jako máš co dohánět? Pozor, já jsem místní a pořád jako jo?
1: Ne, mě tak zaměstnává menší město, že... Mm-hmm. Ta větší už je nedávám.
0: Tak trošku ho zvětšíme na takovou tu střední velikost a podobně. Město hokejové, tak je ocelářské, tedy Třinec.
1: Třinec, ano.
0: Protože z Třinecka pochází Eva Farná. Nevím, jestli jsi to viděla. Viděla?
1: Neviděla, ale mimochodem o Třinci jsem teď slyšela samé hezké věci.
0: Jo, on jako hele.
1: Že je tam krásně.
0: Ano, rostou tam takhle, rostou tam srdcaři, dá se říct. A taky jako lidé velmi talentovaní a hlavně mi to přijde jako dobrý nápad, už jsme to párkrát řešili. Víš, co je to murál, že jo? To je podobně, jako měl ten Glenn Hansard v Opavě, že prostě v podstatě takový ten odborný, nebo jestli to říkám dobře, umělecký nástřik na něco a podobně.
1: Ano.
0: No tak tentokrát to mají na výměníku tepla a klidně vás pozvu do Třince, je to poblíž základní školy Slezská, jo?
1: No.
0: A on je vyzdoben třemi umělci, Nikolou, Ondrou a taky slovenským výtvarníkem Matějem, je to v rámci festivalu Barvy města a ten projekt zdobí teda spousta zeleně, exotických zvířat, ale hlavně Eva Farná.
1: Wow.
0: A vypadá to takhle a mi to přijde naprosto nádherně.
1: Wow, jo. Ale to vypadá nádherně a jo. Je to tam teda extrémně
0: je to pozor,
1: sluší,
0: máš to tam, no přesně tak, máš to tam i z více stran a podobně, tohle je druhá strana,
1: krásná.
0: Zadní strana.
1: Mm.
0: A víme, jak to vypadají tyhle ty třeba, že potřebné stavby, ale v okolí to, no mám pocit, že to kolem bytových domů, že to nádherně prozáří.
1: Je to nádherné, vždycky, no. Nádherné. Tak to teda jako do Třince na výlet tady na murál, jak jsi říkal, tak to se vyplatí.
0: Já doufám, že se to nějak hlídají, protože to byla škoda, víš, jako včas jdou mladí, potom v noci domů, dají si jedno, dvě pivka, no, a co bychom takhle poničili, že jo?
1: No, ale... Ty jsi říkal, že to je vedle základky nebo střední?
0: No blízko základní školy, ale kolem jsou bytové domy, tak snad bude. Teď se budou hodit takové ty sousedky, takové ty z těch oken a... Co to tam děláš?
1: Přesně,
0: myslíš, že
1: přesně.
0: Tě nevidím? A podobně.
1: No. Takže tleskáme Třinci a vlastně v podstatě, teď mi napadla taková jako věc, že pokud nemáte na lístek na koncert, tak Evu Farnou můžete vidět i v Třinci.
0: Ano, byl jsem se podívat na Evu Farnou.
1: Zdarma.
0: A byla úžasná.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete.

0: Ještě jeden.
1: Co ještě jeden?
0: Vzpomeň si aspoň ještě na jednu věc během letošních prázdnin července, srpna, která ti tak jako rozzářila oči. Ani nic ode mě? Žádná třeba jako, já nevím, dáreček nebo něco?
1: Jo, tak to mě vždycky rozzáří očka, dárečky, jasně, ale tak nějak celkově tyhle prázdniny bych nejradši vymazala.
0: A v rámci kulturních zážitků nechválila ty z něco? Nebo takhle, myslím, že nás potěšilo, kdybychom to brali, ne že to byla osobní zkušenost, ale jako zprostředkování od blízkých, tak co předvedla Eva Farná vlastně. No. To bylo na Prahu prázdnin, pravda, ale jako to bylo neuvěřitelné, ne?
1: No tak jako tři Edeny.
0: Ano, tak.
1: Ale já jsem tam nebyla.
0: Jo, ale hodně se to mluvila, jako bys tam byla.
1: No, protože se mi to líbilo.
0: No vidíš, no tak to je ono.
1: No a až budu velká, chci být jako Eva Farná. No a tak co tvoje prázdniny? Ty nám řekni něco pozitivního, když to taháš pořád ze mě.
0: Evička nám poslala tuto audiosprávu.
2: Ahoj, tak co se týká letních zážitků, tak těch bylo strašně moc. A kdybych měla jeden jediný vypíchnout, tak asi to, že jsem si... No. Některé dny i tak jako celkově vnitřně odpočinula, jak od práce, tak i od dětí, od starostí, od myšlenek, jo. Prostě zažila jsem něco, co jsem nikdy nezažila, jsem nikdy nedokázala vypnout, prostě vypnout mysl a nechat jí odejít, ne. Ale letos se mi to podařilo. Miluju ten pocit. Ahoj.
1: Tak to závidíme, ale přejeme.
0: Děvucho, řeknu to takhle po našem, teď nám jako opravdu mluvíte z duše, no. A já mám pocit, že Eva nás poslouchala právě i na té dovolené, že nám posílá přece zvuk vln a podobně. No, tak jo.
1: A je to mimochodem krásná zpráva, protože já jsem čekala něco, že no, byli jsme v Římě, byli jsme v Itálii, bylo to tam pěkné, tak tohle je opravdu krásná zpráva i s takovým hlubokým vzkazem pro nás, pro všechny.
0: To bylo na druhou takzvaně, takže tak. Evi moc krát díky, vy ostatní Facebook, WhatsApp 7766 12 800, pište, nahrávejte, ať z toho máme, ať z toho můžeme brát.

0: zmírné mimiky a některých úkonů, tělesných úkonů, teď myslím vizuálně tělesných, na druhé straně stolu cítím takový vzkaz, kdyby to bylo, kdyby to byl komiks, tak v bublině nad Lenčou vidím, myslím, že je čas jít nasnídat.
1: Ano, mám
0: ano,
1: hlad.
0: Ano, ano, takže, takže my se s dovolením půjdeme nasnídat, vám dopřejeme čerstvou várku zpráv s Honzou Gavelčíkem a ještě jednou připomínáme, dneska nám můžete napsat nebo namluvit.
1: A nejkrásnější zážitek z vašich prázdnin, na co v tomto létě nejraději vzpomínáte, prosím vás, něco nám napište, protože my jsme tady s Ráďou takový jako...
0: Jsme měli bolavější trošku.
1: Nějak tohle léto úplně nevyšlo, jo? Ale to se stane, každý to se stane. Jinak. To se prostě občas stane, že někomu to léto dobře a někomu ne. Takže prosím vás, napište, nahrajte nám hlasovku, v nás to vzbudí a vzkřeše takovou tu jiskřičku naděje.
0: Za 5 minut 7 a hezký čas Rádiem Čas.
2: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Na cestě do centra města v Jirské Osadě se můžou tvořit kolony. Problémy jsou taky na dálnici D1. V úseku Ostrava Přerov tady se opravuje vozovka.
10: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Pro paliva se opět vyplatí jezdit do Polska. Zlínský kraj přispěje na přípravu proměny pusteven. Fotbalisté Slavie porazili v pražském derby Spartu 3-0. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Češi opět vyrážejí tankovat do Polska. Tamní vláda totiž ve druhé polovině srpna zavedla regulaci ceny paliv. Řidičům v příhraničí se tak znovu vyplatí tankovat benzín, naftu i LPG na polských benzinkách. Na litru paliva ušetří až 6 korun.
2: Morava aktuálně.
9: V ostravských Radvanicích byl dokončen nový park jako z obrázku Josefa Lady. Oáza zeleně za 3,5 milionu korun nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček a tuňku pro ochlazení nebo bruslení. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
11: Díky projektu Life Call můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy. A v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
9: Zlínský kraj přispěje na přípravu proměny pusteven v Beskydech. Na turisty v vyhledávaném místě by měla být přehlednější doprava a parkování, kvalitnější cesty a nové osvětlení. Pustevny dlouhodobě trápí především doprava.
2: Rádio Čas, sport.
9: Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0. Bez porážky tak vedou neúplnou tabulku. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. Červenobílí vyhráli v lize na Letné poprvé od prosince 2020. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy zatažený, hrozí přeháňky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 26. Tolik zprávy, po 7. hodině pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
3: Rádio Čas. Rádio. hity, které milujete. Hity, které milujete. Milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Je čas vás nadopovat dobrou energií, pokud máte podobné chmury, nechci říkat jako my, to ne, my jsme se těšili do práce, ale přece jenom to takový stav, já si pamatuju přesně, jak jsem se cítil 31.8. v rámci toho, že další den bude škola, ale nebylo to ani tak o té škole, já se přiznám teda, u mě to bylo o tělocviku. Mm-hmm. Jako regulérně, protože hlavně základka byla taková trošku divočíší i na pedagogy a já už normálně jsem čekal potom, až nám dali ty rozvrhy, jako kde v tom týdnu bude ta dvouhodinovka tělocviku, jako jestli třeba budu vždycky nervózní, protože když to bylo v pondělí, tak já jsem vůbec víkend nezvládal. Jo. Takže prostě dneska si to děláme hezky, abychom nemysleli na takové věci a ptáme se vás.
1: Jaký krásný zážitek máte z léta? Co nejhezčího se vám stalo?
0: Pro mě letní nejlepší vzpomínka rozhodně narození dvou vnoučátek. Dceři se v červnu narodila holčička a předevčírem se narodil synovi přítele chlapeček. Synovi přítele chlapeček.
1: Ano, to dává smysl. Přítel má syna a ten syn má syna.
0: Synovi přítele chlapeček.
1: No přítel od, jak se jmenuje paní...
0: Možná synova přítele myslela. Ne, to je blbost. Ne, dobře, prostě, ale rozumíme.
1: Počkej,
0: si, Barbara.
1: Počkej, tak ještě jednou přečti, Barbara.
0: A předevčírem se narodil synovi přítele chlapeček.
1: Aha, takhle, synovi přítele. Ano, to dává, ano, ona, Barbara. Já to
0: její přítel má ano, syna, jo, takže je vlastně jakoby taková jako rádoby babička.
1: Tak,
0: ano, jo.
1: Barbařin.
0: Vyvdaná babička, nebo jo, dá se, nebo jo. Jakoby, ano.
1: Takže Barbařin, přítel má syna jo. A ten má syna.
0: No, tak to je, není to úžasné pro mozek. A pozor, teď už se nemusíme trápit, protože audio zprávy vždycky ceníme.
2: Dobré ráno.
0: Dobrý den.
2: Vám do rádia i všem Česákům. Tak já jsem si letos užila sice tady jenom kousíček v Jeseníkách, v Sobotíně. Jsme podnikli pár výletů a v Losinách termály jsme si užili s manželem a bylo to po dvou náročných letech problémů a starostí. Takže jsem si tady tohleto užila plnými doušky. Hezký den všem, Vlaďka.
0: Krásná. Vlaďko, děkujeme moc, o tom vždycky mluví teta, ta myslím zajížděla dokonce i na Slovensko a jsem tam okrajově i do Maďarska. Jako nikdy jsem nevyzkoušel termály, nebo jako smočit se v takové nějaké té zdravé, ale teplé vodě.
1: Moje maminka miluje Velké Losiny, no tam to je jejich oblíbené místo. I když teda musím říct, že teďka v poslední době říkali, že hodně lidí ho objevilo.
0: No a to potom jako, ne zrovna ve Velkých Losinách, ale v Praze je to teď takové ošemetné, protože spousta lidí točí zajímavá, dosud neobjevená místa a ve chvíli, kdy to natočí, tak jsou tam úplně všichni.
1: Přesně.
0: To teď
1: přesně.
0: Si pamatuju jednu kavárnu teda, schválně, jestli znáš potom, to si řekneme mimo záznam, ať neděláme reklamu. Takže prosím vás, pište, nahrávejte, ať prostě máme radost a posíláme dál i pro vás trošku chmurnější nátury. Radim, ale...

0: Myslím, že můžu pop... Aha, tak nemůžu.
1: Moment. No my jsme totiž tak nějak oba si zakousli tedy do snídaně. Ráďa do jeho oblíbené kedlubny a já tady mám kroupy s mákem.
0: Ježiš, to taky zní dobře.
1: Jo, je to výborné.
0: A ty tam máš ta jablíčka, která mají šlupku, že?
1: Ne, nemám. Chceš ochutnat, je to bez jablíček. No, dej si. Ale je to takové jako, myslím si, že kdo třeba není zvyklý úplně na obiloviny, tak je to trošku jalovější, ale mě to chutná. Chutná ti to?
0: Jo.
1: Fakt?
0: Včera jsem se strapnil před kamarádem.
1: Jo.
0: Jsme se koukali, my si dáváme staré díly Masterchefů, protože člověk zapomene, jenom si pamatuje některé ty postavy, ale zapomene, jak se vařilo, tak o tom diskutujeme. A byl tam požadavek na bezlepkovou stravu. A já jsem byl strašně důležitý, jo, přitom tomu vůbec nerozumím a řekl jsem, tak proč k tomu neudělají krupeto a podobně.
1: Jo.
0: Tak jsem byl poučen, protože takhle jako kroupy mizní zdravě a tím pádem bez lepku. No tak mi bylo vysvětleno, že to je obilovina.
1: To obilovina, no.
0: Já jsem druhé straně nevěřil, tak jsem řekl, dobře. A potom jsem šel ještě koukat jako na chytrou inteligenci, která mi to taky potvrdila, jsem se potom omluvil, takže jsem se teď vzpomněl, takže přiznávám teda.
1: Jo. Ale jinak je to výborná věc a teda s tím mákem ještě by to chtělo trošičku jako zavláčnit a dosladit, ale to už včera večer nebyl čas.
0: Jo, myslím, ale že to zasytí určitě.
1: Jo.
0: Jo, já jenom prozradím, že jsme měli takovou jako logistiku v rámci té snídaně, protože, a kam jsi mi to posílala? A nebo co jsi mi posílala?
1: Já jsem ti to posílala
0: ale
1: na
0: už
1: WhatsApp.
0: Jako, už teď?
1: Ne.
0: Už kdysi?
1: O víkendu, já ti to vždycky posílám rovnou, co najdu.
0: Počkej, a to bylo, no ne, ale ty mi posíláš jako typy na fóry.
1: No, ale tohle bylo, jsem říkala, že bychom z toho mohli udělat storíčko, ale přijde mi to jako skvělý trend, který můžeme i probrat.
0: Jo, to je ten typ do Reelska, jo?
1: Protože teďka...
0: Jo, to je na to, já ti vůbec nereaguju, no.
1: Teďka běží nebo frčí nová forma zábavy na ulicích.
0: Říkají tomu bitvě to... Aura Farming, jo? Je to
1: ano, Aura Farming, přesně tak. V kruhu diváků proti sobě totiž soupeří dva lidé v absurdních pohybech. Jo, a musíš vlastně udělat co nejabsurdnější pohyb, nebo tanec, nebo cokoliv, a ten druhý se nesmí začít smát. A kdo se první rozesměje, tak prohrál. Tak se si říká, že bychom to mohli zkusit.
0: Ne, to mi nepřipadá blbé.
1: A nebo zítra to můžeme zkusit.
0: Do toho bych šel. Jo.
1: No, protože zítra tady bude náš kolega Marta Fabík, tak buď dneska, nebo zítra bychom mohli vyzkoušet Aura Farming.
0: Jo, pardon, já si teď pročítám, jakoby přesně, jaká jsou pravidla toho, aspoň vidíte, že to děláme v přímém přenosu, než že bych na to neměl co říct, tak jo.
1: Ale je to dobré, ne?
0: Jo, sledujte sociální sítě, do tohohle rozhodně půjdeme, takže brzy, protože hned se mi vybavili asi dvě další tři, kde vlastně na podobném principu to funguje, ale jo, tyhle ty jsou zábavné, to není trapárna.
1: Není, a samozřejmě, pokud byste třeba dneska odpoledne neměli co dělat, tak si můžete zahrát v kruhu svých přátel tady tuto hru. Já myslím, že to bude veliká zábava.
0: Já mám pocit, že to mnohdy hrajeme. Třeba na poradách, když se třeba ten, který je nudný a zrovna něco povídá, tak když se nekouká a ostatní jako jo. Viděla jsi někdy ty ksichtitů no, stolu no, a podobně. Takže to vlastně Aura Farming po česku.
1: No ale to je spíš jako obličová, ale tohle by mělo být opravdu taneční, ten nejbizárnější pohyb, který vaše tělo umí, tak ten by z vás měl jít.
0: Dobře, fajn, uvidíme. Ten zítřek bude hodně napěchovaný, jenom s Lenčou rychle připomínáme, že vítáme nový školní rok, bude to konkrétně u základky v Proskovicích, konec konců za chvíli nám řekne i kolega Honza Gavelčík, který toho bude účasten, takže proč bychom to vlastně měli říkat
1: my? Tak přesně, my to necháme na něm.
0: Dobré ráno, Moravo.

0: Kopec muziky a doufáme, že i pohody s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Před čerstvými horoskopy jenom jedna taková oslavná. Mi to trošku připomíná vzpomínky herců, kteří vždycky říkali, jak se třeba 4x, 5x pokoušeli na damu, tak nakonec je vzali. A člověk neví, jestli opravdu potom po páté získali talent, anebo jako jestli už bylo té porotě jakoby líto.
1: Tak a nebo někdo se ani nedostane a potom hraje úplně jak Bůh.
0: Ne, teď jsem právě opravdu myslel to, že jako něco o něco se pořád pokoušíš, ano. A nakonec to dostaneš. No. Z jednoho prostého důvodu. Nevím, jestli jsi viděla, já teda nesouhlasím, protože mi přijde roztomilá. Máme nového nejošklivějšího pejska roku 2026. No a příběh Ginny Lou, která je mimochodem mopsík, takže já pro ně mám slabost a snad takové to jediné, které má takové jako jinak. Ona má prostě jazyček pořád takhle jako z úst venku, jo.
1: Napravo.
0: Na televizi Relax uvidíte potom v záznamu Ginny Lou. No a její příběh je takový, že Bobina nebo její majitelka se pokoušeli už po čtvrté. Loni byla dokonce druhá, tak si právě říkám, jako jestli najednou byla nejošklivější, anebo jako jestli už si řekli, tak jí to dáme, protože myslím, že už je dokonce to i starší dáma, podle chloupku, jakoby tak na srstě.
1: A teď je
0: jako,
1: rozkošná.
0: Já ti říkám, já moc nesouhlasím, protože koukám teď třeba právě na Ota, nebo Otu. Oto skončil na třetím místě, je to kříženec Chihuahua a ten vypadá, že prostě běžel, nějak se zapomněl, viděl nějakou psí slečnu a narazil do zdi, jo. Takže, jako...
1: Že? On vypadá jak takový ten pejsek z toho, z té reklamy na kolový nápoj náš český.
0: No,
1: Pamatuješ si to, jak tam ten byl ten šišlající pejsek?
0: On trošku mluvil trošku takhle ten pejsek, no, ano,
1: přesně tak.
0: Jo, takže Ginny Lou, jako dovolím si nesouhlasit, dokonce jednu chvíli jsem myslel, jako že to je ukázka klasického mopse, než mi docvaklo, že to, no ale tak jako gratulace veliká, no.
1: No každopádně já nechápu, proč takovou krásnou a slečnu hlásí do takové soutěže, jako víš, čtyřikrát o nejošklivějšího psa.
0: Pro ty pejsky jako pozor, nepodceňujeme, protože jsou naprosto úžasní a mnohdy nás i léčí, ale jim je to asi jedno, prostě jsou mezi lidmi, že jo. Ale ty záměry těch páníčků, a ale zase na druhou stranu starají se o ně, jo, protože třeba si fakt vzali pejsky, které nikdo dlouho nikde nechtěl a tak dál, že jo.
1: No jasně, ale hlavně, aspoň je to nějaká možnost, jak se zúčastnit nějaké soutěže, protože v podstatě, víš, jak jsou velká a přísná pravidla na soutěže takových těch papírových pejsků. Víš?
0: No ano, no.
1: No a představ si...
0: Prolíží úplně všechno.
1: No a ty jsi viděl naši Matildu. To je buldoček francouzský.
0: No, čumu.
1: Že jo, že je krásná.
0: A jestli chápu dobře, jestli můžu pointu, no. Tak my smrtelníci nic nepoznáme, ale odborníkům něco vadilo.
1: Tak. Mm-hmm. A ona je normálně i schovu, takže je i papírová, jo, což teda... No.
0: Tak schválně, kde je problém?
1: No. A normálně nám vyrostla holčička, krásně, nic na ní nepoznáš a má dole tu spodní čelist, tak má křivé zoubky.
0: Aha.
1: Ale jako lehce křivé zoubky.
0: Já vím, že oni jdou co grunt, oni ti otevřou pusu, dokonce ti snad prošťourají u útroby a podobně, ano. Kulky zkontrolujou.
1: Tak. Takže ona má pár křivých zoubků a jeden jí jako vepředu chybí, nic, jako samozřejmě nemá to vůbec na nic vliv, je prostě úžasná, ale už nemůže na žádnou soutěž. Už ji úplně normálně vyškrdli.
0: Thank you, next.
1: A dokonce podle nějakých těch papírových pravidel, Boha, tak by neměla mít ani štěňátka. Aby ty štěňátka taky neměly křivé zoubky.
0: Mm-hmm.
1: To je hrozné, že? To si pak řekneš, já vůbec nechci být papírový pes.
0: A
1: to má žádné výhody.
0: Chodí ty s někým? Nebo jako baví se s partnerem o dětech? Nebo...
1: Matilda?
0: No, já se ptám, jenom řekla, ale já nemůžu mít děti. Víš, jako,
1: ne, Matilda, ne. Matilda tak nějak jako je teďka spokojená.
0: A mimochodem, počkej, a je to bylo Mimi, když jsi mi viděl?
1: No.
0: A já jsem myslel, jako, že to je třeba už jako mladá dospělá. Podobně,
1: ne, ona je ještě taková mladěžka.
0: Takže
1: toliko k tomu, jakože vlastně potom chápu, že se někdo pořád hlásí do soutěže o nejošklivějšího psa, protože vlastně se jinam přihlásit už nemůžeš. No.
0: Jediná pointa je taková, tam možná bych to trošku zvážil i já, hlavní výhra byla $5,000, což taky...
1: No jo.
0: Což taky není málo.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Čas. Radio Čas. Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj. Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
9: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin rád Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
10: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
9: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
10: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
11: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
0: Jak jste slyšeli, zítra škola, ale dnes ještě prázdniny, i když někdo možná běžný pracovní den, tak se s Lenčou ohlížíme a hlavně tedy s vámi za červencem a srpnem. Co krásného vám přinesl nějaký zážitek, nějakou úžasnou událost, vždycky je co pochválit.
1: A zatím třeba na Facebooku Rádia často vypadá, že všichni měli prázdniny jako my dva. Mm-hmm. Tak doufám, že se nám zaplní alespoň WhatsApp hlasovkami na 7766 12 800.
0: Mm-hmm. Takže pište, nahrávejte a my dodáme to, co jsme slíbili. Dvorní astrolog Milan Gilnar připraven. Jo a Pavlínkám hezký svátek.
12: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
13: Pondělí přinese možnost ve větší míře uplatnit svou vůli a také schopnost konat v souladu s realitou. Pozor bychom si měli ale dávat na možné manipulace ze strany druhých a jejich chladný pragmatismus. Bude dobré být ve střehu a používat zdravý selský rozum. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci mohou zažívat větší množství zmatků a nejasností. Váhy budou mít den neslaný nemastný a vodnáři mohou inklinovat k nevědomému konání. Ryby mají naději na finanční úspěchy. Stíři se mohou projevovat až přecitlivěle a radci budou mít tendenci se nepředřít. Pany budou úspěšné v navazování nových kontaktů. Býci mohou projevovat majetnické chování a kozorosti budou svou pozornost zaměřovat na klid a pohodu. Střelci se v řešení svých problémů mohou chovat poněkud necitlivě. Lvi budou dávat přednost před prací zábavě a berani udělají dobře, když se budou řídit svou intuicí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
12: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
14: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Tak to teďka bude velké odhalení a teda velký zvrat v našem ranním vyšetřování. Ve studiu Rádia Čas, krásné ráno, je Honza Gavelčík.
1: Hezké ráno, přátelé. Já jsem vás trošku poslouchal a řešili jste kauzu té tašky a té vody.
0: Ano.
1: Jak se Rádě obával, že v té vodě je nějaká chemikálie.
2: Jo. To nebyla ta hlavní pointa. To bylo to, že jsem jakoby tuhletu těžkou tašku s tou vodou tahal až do Prahy.
0: Já jenom
1: ne, Rádě byl spíš smutný, že někdo tu vodu asi chtěl pít a on mu ji vzal.
0: No. Já jenom doplním to, že vlastně jsme řešili to, že v pátek odjížděl Rádě do Prahy a nečekaně se mu objevila v tašce 2¼-litrová láhev plná vody a on ji celou dobu tahal a přišel na to až na pokoji na hotelu. Mm. No a v podstatě jsme nevěděli, kdo mu ji tam dal. To byla ta největší záhada. Kdo dal Ráďovi do tašky vodu? A no. Honza přišel teď do studia a říká, já mám pro vás nějakou informaci.
2: Já bych něco věděl.
1: Mám indici.
0: Tak povídej.
1: Že ta voda vlastně v té lahvi se do té tašky dostala už v rádiu.
2: No to nám došlo.
1: No tak mohl ti někdo dát ve vlaku, že jo, třeba.
0: No ale to jsme vyloučili.
2: Ale tam byli jako dva hokejisté a to jsou taky jako borci, kteří vypadali, že hrajou fair play a jinak tam nikdo nebyl v tom
0: vlaku.
2: A to
0: jsme vyloučili,
1: no. Ano.
0: Takže co o tom víš?
1: No vím o tom, že jsem viděl člověka, který tam tu vodu dával a dokonce jsem se s ním o tom bavil. Ale já to nebyl.

0: prostě dostal nějakou zbraň hromadného ničení.
1: Ne, ne, tak to můžu vyvrátit, akorát.
2: Nebylo o zbraň, ale bylo to unavné v tom letě, se přiznám teda.
0: No a ono to přišel pozdě, takže to tahal celou dobu po tom městě.
2: Takže v Prahy, no.
1: To my jsme nevěděli, že to bude tahat po městě. No.
2: To je pravda, no, jako, je pravda. Že to mám domů tu tašku, jo, že si nesu
1: klobásky. My jsme jako věděli, že jdeš do Prahy, poněvadž tam jezdíš každý víkend, ale my jsme spíš jako si mysleli...
2: Ho? My jsme to nevěděli, my jsme to věděli.
1: No, my jsme spíš jako si mysleli, že třeba na to přijdeš ve vlaku a jo. Že tě to pobaví.
2: Jsem ti říkal, že Péťa je vtipálek, no.
0: Takže Péťa.
1: No to já nemůžu říct.
0: Jo, takže Péťa.
2: Nikdo jiný nebyl. A rokeři koukali jako tele na Nová.
1: No, a mě zajímá, proč ty nemůžeš jít do studia Rádia Čas Rok. Jsem tak postřehl. No,
2: ne, to
1: mě zajímá, to je pro mě zajímavá kauza.
0: To už je jiný příběh, ale já ti ho řeknu, neboj.
1: Jo?
2: Já to za chvíli, to naše povídání rozdělím jenom symbolicky, protože připomínáme, že zítra opět hrajeme Tajné úterý. V každém případě teď je teď. A Honzi, mohl bys říkat cokoliv, ale to nejpodstatnější, kde ty budeš zítra?
1: Já budu zítra v areálu základní školy v Proskovicích, což je ostravská část, a budeme tam v rámci projektu, který funguje už několik let, bezpečně nejen do školy s Rádiem Čas. My vždycky takhle na začátek školního roku s hosteskami a s primátorem města Janem Dohnalem a se spoustou dalších vzácných hostů jezdíme na vybranou základní školu v Ostravě. A zítra budeme v Proskovicích a budeme tam vítat prvňáčky a všechny ty školáky, kteří možná se aspoň trošku už těší do té školy.
2: Já myslím, že i počasí byste měli mít tak akorát, takže kluci a holky, alespoň vy proskovičtí, budete to mít s bonusem i časáckým sluníčkem, jako, takže co nám schází. Jak říkáme, zítra je zítra, ale dnes je dnes.
3: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Teď mi napadlo, já teda doufám, já to tak anoncuji, ale doufám, že bude zítra Tajné úterý.
0: Jo, bude.
2: No, že jo, že taková tradice,
0: podobně
2: fajn. Hele, srovnáme si čas 7.33, Honza v celou čerstvé zprávy, nechci vás zdržovat, jukneme si do kalendáře.
0: Jdeme na to.
1: Kdo chystal?
2: Já.
1: No tak ono je vlastně jedno, jestli ty nebo Lenka, protože oba dva to umíte udělat těžké.
2: To je jedno,
1: ale tak
2: my
1: jako
2: jsme zamkli, my tě stejně tady nepustíme, takže...
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Kluci a holky, na tento den připadá vražda první oběti Jacka Rozparovače. Už jsme řešili mnohokrát, že v podstatě dodnes nevíme, kdo to byl, ale víte, v kterém roce takhle řádil? De facto se to vešlo do jednoho roku, to hlavní, takže zkuste, já když tak mám indicie, ale tak jako... Já si to ku podivu pamatuju.
0: Mně to přijde, že to bylo buď po 1700 nebo 1600, 1700 něco.
1: No možná bychom ty indicie poprosili.
2: Já vám jenom řeknu, ať se třeba přiblížíte. A kdo bude dřív nebo blíž, kdo bude dřív. Zase ano. Jiná kapitola. Druhým rokem tehdy pokračovala výstavba Eiffelovky v Paříži. Jo. A třeba Jules Verne napsal tehdy 2 roky prázdnin.
0: Tak to bylo později, že? Tak to muselo být...
1: Tak 1826.
2: Říká Honza a Lenča?
0: Tak 1845.
2: Lenča je trošku blíž, takže takové malé plus. Bylo to 1888, samé osmičky.
1: Hezké datum.
2: Kdo je autorem hudby k stejnojmenému českému muzikálu?
0: Jack Rozparovač. Ty jo. No, protože to je novější.
2: No, už je to pár let. Hanka Zagorová tam vlastně zpívala 2 takové známé, známé písně.
0: Ne?
2: Zase indicie.
0: Takže Ondřej Gregor Brzo bohatý.
1: Tak indicie.
2: Autorem je Slovák.
0: No.
2: Skupina Elán.
0: Vaše Patejdl.
1: No jo. No.
2: Tak už to tam máme. Dobře. V 97. během dopravní nehody umírá princezna Diana. Víte, jakou dělala práci, když poznala prince Charlese?
0: Nebyla učitelka ve školce?
1: No, něco sociálního to bylo, to vím.
2: To chytrá odpověď.
0: Takže možnosti?
2: Buď to byla asistentka v mateřince, nebo poštovní doručovatelka, nebo pracovala v obchodě s vínem.
1: No, mateřinka. Ta mateřinka, no.
2: Je to tak, Lenča měla pravdu, ano. Jak se jmenovala píseň, kterou jí Elton John zaspíval při posledním rozloučení?
0: Bílá růže. Ne?
1: Bílá orchidej, že by?
2: Jako nejsi... Ne,
1: ne, nejsi to si vzpomněl trošku. From a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion. Candle on the Wind. More than
2: you. Ještě jednou?
1: Candle of the Wind.
2: Nebo In the Wind.
1: In the Wind.
2: Dobře, to máte tak hezky na střídačku, ale

0: Tím čistý štít, dá se říct, rok 2015. Nejvyšší hora Severní Ameriky, Mount McKinley, je na Aljašce, jo, byla konečně přejmenována na svůj původní název. Takže před 11 lety prostě Mount McKinley, o kterém jsem slyšel i já, tak přejmenovali na původní název. Jak se tady teď jmenuje? Nejvyšší hora.
1: To fakt nevím.
0: Severní Ameriky na Aljašce.
2: Tak nevím.
1: Tak je to poslední otázka, nebo ne?
0: Ne.
1: Takže bychom dali prostor posluchačům.
0: Já jsem měl na výběr, ať to nezdržujeme.
2: Tak ty možnosti.
0: Mount Logan.
1: Ne.
0: Denali, jo. El Capitane, nebo Mount Rushmore.
2: Mount Rushmore. Rushmore.
0: Zlátí moji, já jsem věděl, že zabuduju.
1: Bys vymyslel.
0: Mount Rushmore je prosím vás taková ta, kde jsou vytesané ty hlavy těch prezidentů přece.
2: No a to není ale ještě.
0: A tohle to je Denali.
1: Ano, Denali.
2: Aha, no. To jsem v životě neslyšel.
0: Já jsem původní obyvatel, to znamená vysoká, přiznávám, naučil jsem se novou věc, protože pro mě to bylo Mount McKinley.
2: Mount McKinley,
0: ano. V 48. zahájilo, to bude asi tady pro odbornici, v 48. zahájilo prvním představením svou činnost pražské libeňské divadlo, známé jako divadlo SK Neumanna. Jak se jmenuje dneska? Libeňské divadlo. SK Neumanna. Libeň, no. Zastávky, metra. Pod?
1: Pod Palmovkou.
0: Najednou si člověk vzpomene. A teď...
2: Ale já nevím, že to je Libeň. Já to mám pořád, že Palmovka. Já nevím, která je to část totiž.
0: No, je to tak, no.
2: Velmi významné divadlo.
1: Ano, je to odbornice, je to odbornice rádě.
0: Vždycky ty doušky její a podobně.
2: Ale nevím, hele, že to je Libeň. No.
0: A teď je to pro oba dva, já bych hned pohořel, protože dneska má svůj mezinárodní den i dopravní značka Stůj, dej přednost výzdě, jo, taková ta klasická stopka velká. Ale mě zajímá, jak vypadá dopravní značka Boční vítr. Zkuste mi ji popsat.
2: A prostě, boční vítr.
0: Ano, přesně tak. Jenom připomínám, že upozorňuje na místa z nebezpečí náhlého porivu bočního větru, že by toto autíčko.
2: Já bych řekla,
0: opravdu...
2: že by byla modrá a byl by na ní
1: jeden
2: z
1: takový vítr. Bílý, takové bílé čárečky a kolečko.
0: Dokonce, tak, jo. No. Tak já vám popíšu to hlavní. Je to ten klasický
1: červená, jasně.
0: Ale něco tam je znázorněno. Tak co tam je znázorněno? Je to taková ta ukázková, kde je něco znázorněno prostě. Není to žádný symbol.
1: Já vím, jak padající kameny vypadají na té červené
2: stromy,
1: značce.
2: Stromy, nahýbající se stromy.
0: Přiznám se, jako já ji někdy viděl, ale vůbec mi nenapadlo, co to znamená, takže takové malé, nevýrazné. Vám za fantazii. A prosím vás pěkně, já nevím, jestli se tomu říká, no prostě podívej se, ano.
2: Je, aha.
0: Viděli jste, že jo?
2: Jo.
0: Ano.
1: Jo, ta vlajka taková.
0: Taková ta vlající punčucha.
2: Vlající punčucha.
1: A to známe, no. Tak jakože, když to vidíš, tak ti to dojde jako
0: říká
1: řidiči.
0: Říká se tomu větrný rukáv prý.
2: A mě to vůbec nedošlo, že to je jako boční vítr.
1: Ne, to já znám, jako ale vítr. Já jsem akorát nevěděl, jak to popsat. No,
0: no, no. No.
2: Je to znám jako vítr.
0: Ty to znáš jako vítr, dobře.
1: Tak on, ten vítr většinou fouká z boku, ne z hora, že jo?
2: Ať víš, jak to znám.
0: Tak jo, Honzi, těšíme se na zprávy v celou a já si jdu osušit svlažené čelo.
2: Ať je jak vítr.
0: Aha, no. Nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na

0: No, taky toho moc není. Koukám WhatsApp, Rádia Čas s přáním krásné ráno všem. Poslední srpnový den, vlastně poslední den prázdnin a trošku sondujeme, co se vám, ale jo, je tady jedna krásná fotka, co se vám povedlo, nebo spíš jako opravdu líbilo v rámci července a srpna, takový nejsilnější zážitek letošních prázdnin. Hmm. Ahoj časáci, to píše přes WhatsApp Jana, ať jsem přesný. Nejvíc hot zážitek byl čekat, zdaná sopka Etna pustí na Sicílii díky svým erupcím. Ještě dva dny před odletem jsme nevěděli, zda vůbec letadlo odletí a přistane, ale umoudřila se, pustila nás a jako bonus pilot letadla to vzal těsně okolo a před přistáním jsme si mohli sopku prohlédnout opravdu zblízka. Skvělé sicilské moře, jídlo a drinčíky pak byly odměnou, takže jo.
1: Krásné. Markétka píše na Facebooku Rádia Čas, je těch zážitků opravdu spousta, ale asi nejlepší byla dovolená s dcerou, která už nyní vstupuje věkem do dospělosti. Možná poslední společná dovolená, prostě srdcovka, společné okamžiky a dámská jízda. To je krásné.
0: A propo, pamatuješ si poslední společnou dovolenou v roli dcery?
1: Tedy, myslím, že jo.
0: A místo určení? Jako podivu to mám, někdy v 17, 18, to byla francouzská Riviera. No. Jakoby, sice pozor, to ubytování, to jako nekomentujme, ale jako nedá se zapomenout, no.
1: Já myslím, že to bylo nějaké Chorvatsko, ale tak doteď, tak my jsme i loni byli s mým tatínkem na dovolené.
0: Je pravda, ano. Pár historik jsem slyšel.
1: kdy to je takové?
0: Jo.
1: No, ale je to v Chorvatsku.
0: Ano, bylo tam. Ano. Slyšel jsem mnoho cikát, ano.

0: Lení, co nového ve tvém světě, protože taky zahlížáš na internet, mimochodem Rádio Čas, pro vás kdykoliv na casradio.cz. Kdybys nic neměla, tak já něco mám a potřebuji s tebou něco zkonzultovat.
1: Tak jdeme konzultovat.
0: Protože ty bys mi to možná mohla vysvětlit. Máme nový rekord a já to teda jakoby, pojďme zatleskat už rovnou.
1: Já tleskám, nevím čemu, ale tleskám.
0: Je to česká slečna, nebo mladá žena, ale opravdu řekl bych spíš slečna, jmenuje se Tereza Březková, je to powerlifterka, jo, prostě jako zdvihá, a jak jsem pochopil, tak z juniorského světového šampionátu se přiváží nejenom zlato, ale dokonce má na kontě i světový rekord v součtu výkonů, to znamená ano. Všechno, co tam zvládla, tak podtrženo sečteno zvedla celkem 620 kilogramů, jo.
1: Aha.
0: A protože ty chodíš do těch posiloven, já nevím, jestli ti Péťa, se kterou cvičíš, jako vysvětluje názvy těch jednotlivých úkonů, protože bench press to asi víme, že ano. Jak to vypadá, potom takzvaný nějaký dřep, to víme? A to nemyslím jakože klasický dřep, ale právě v rámci toho powerliftingu.
1: Ano, ano.
0: No a hlavně mě zajímá takzvaný mrtvý tah, protože tam dala nějakých, tuším, necelých 208 kilogramů a podobně.
1: Mrtvý tah je, že vlastně stojíš stabilně, předkloníš se a jenom zvedáš tu činku. A kolik tam dala?
0: Na tom mrtvém tahu 207,5, takzvaný dřep 280 kilo a bench press 132,5, jo.
1: No, tak
0: takže opravdu podtrženo světový rekord. Já se musím jenom podívat, jaký on je ročník, protože to nikdo nepíšu.
1: Já myslím, pokud to vidíš na obrázku, tak je to takhle.
0: Jo, Lenča mi ukazuje, a když tak doporučuju televizi Relax, ano, to jsem někde viděl,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je mrtvý tah.
0: V podstatě to dělá každý, kdo kdy mil schody a zvedal kýbl, asi takhle, že jo. Co? Říkám to správně?
1: Akorát si z toho neudělal rekord. Je. I když teda, když třeba myješ schody v nějakém paneláku, který má 20 pater, tak si myslím, že...
0: To je ten můj oblíbený for, takový starý, ale bavil mě. Jak se potkají ty dva sousedí v mrakodrapu.
1: No tak řekni.
0: Jo, a jeden vypadá tak ustaraně, říká, co ti je? A... jak to bylo, já nevím, Charles, že jo, podobně říká, ani mi nemluv, Joe, žena před 2 měsíci odešla, ještě se nevrátila, on říká, opustila tě, on říká, ne, šla mít schody.
1: Jo. Jo,
0: takže říkám, taková ta klasika, no.
1: Tak přesně tak to vypadá, no. Takže tam se ty rekordy sbírají velmi rychle. Takže paní, gratulujeme.
0: Tereska je ročník 2003, ale pořád jsou tu junioři, to je zvláštní, že? Takže letos 23 roku, jestli dobře počítám, no.
1: Já nemám přehled o lidech, kteří se narodili po roce 2000.
0: Ne?
1: To vůbec neznám.
0: Jakože ty lidi neznáš?
1: No tak to je, to
0: nebo neznáš ty lidi, nebo nezná, ta čísla jsou ti cizí?
1: Tak my jsme
0: nebo
1: čekali na rok 2000, jako na nějaký prostě totální jako zlom,
0: že budou všude roboti a tak dále.
1: Málem konec světa a podobně, takže pro mě to je úplně, vždycky někdo říká, že ty ses narodil, no 2005 a je úplně.
0: To není takové to hezké slavné virální video, když se jich právě ptají a kdo řekne 1900, tak ho potom naklonují někde do středověku a tak dále. No.
1: Ano.
0: Co?
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: Čas. Rádio Čas.

0: myslím, že se nemáme za co stydět.
1: Krásné ráno, ladíte rádio, čas, dobré ráno, Moravo, aktuálně 7.56, 31. srpna, poslední prázdninový den.
0: Jsme se zamýšleli nad tím a teď mi asi docvakává, v čem to bude, protože dneska máme takové hezké téma, každý zažil, doufáme, během prázdnin něco hezkého, ale já mám pocit, že teď je to opravdu takové to přepnutí, že kluky a holky chystáme do těch škol, my už se chystáme do pracovních povinností a tak dál a tak jako se lidem nechce, nebo jako prostě nezvládají ani psát, namlouvat zprávy.
1: Ano, ano, tak to ale myslím. To je pravda, protože většinou ten první týden to je velký Saigon a šrumec, takže možná proto. A nebo se vám nechce vzpomínat, a nebo je to někomu líto a říká, škoda, že už to skončilo, ta dovolená.
0: No, spousta lidí si to prodlužuje, já vím, že v září najednou jako sdílí fotky z různých, někteří jsou chytřejší, no, přesně tak a podobně. Takže tak, no, prostě nebojte se, i když to někdy bolí, my jsme s vámi, ať už je minus 20 plus 30, nebo na těle, na duši, jakákoliv bolest, prostě my vás míňáme.
1: Takže 7766 12 800, vaše nejkrásnější zážitky z prázdnin, budeme rádi. Teď už Honza Gavelčík a aktuální zprávy.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
8: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
6: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
9: Bouračka se řeší v obci Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu bourala 2 osobní auta. Vážná nehoda se stala v Hranicích na Přerovsku. V ulici Tovačovského osobní auto srazilo chodce.
10: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Pečivo i těstoviny podraží. Ostravská zoo má nový pavilon pro obojživelníky. Basketbalisté porazili Norsko 108-97 po prodloužení. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Za chleba si připlatíme. Může za to vyšší cena potravinářské pšenice, která od června zdražila až o 20%. A rostou i náklady na energie a dopravu. Výrobci mouky, pečiva i těstovin nejspíše ceny svých produktů zvýší už na podzim.
2: Morava aktuálně.
9: V Zoo Ostrava otevřeli nový pavilon zaměřený na obojživelníky. Návštěvníci v něm můžou pozorovat žáby, mloky, čolky a další druhy. Seznámí se i s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Obyvatelé Přerova se dočkají sklidnění dopravy. Už brzy začne stavba první etapy jihozápadního obchvatu města. Díky ní se rozšíří i Mádrův podjezd poblíž centra Přerova, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
11: Kompletní realizace jihozápadního obchvatu by v budoucnu měla přispět k lepšímu rozložení dopravy ve městě, odlehčení přetíženým komunikacím i kvalitnějšímu napojení průmyslové zóny. V současné době se pozornost soustředí na přípravu rozšíření první etapy, která by měla přinést viditelné připravení zlepšení.
2: Rádio Čas Sport.
9: Čeští basketbalisté porazili v předkvalifikaci mistrovství Evropy 2029 v Praze Norsko 108-97 po prodloužení. Ve druhém utkání skupiny G si připsali první výhru. Ve čtvrtek podlehli svěřenci trenéra Luboše Bartoně Belgii 81-92. Dnešek bude pojasný až oblačný, místy zatažený, objevit se můžou přehánky i bouřky a nejvyšší teploty se mají pohybovat kolem 26 stupňů. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.
4: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas, hity, které milujete.

0: mám na teba chuť.
1: Tak jenom v rychlosti, ne v rychlosti, my si ho dokážeme někdy rozpovídat, ale prostě ať víte, kde jste, pokud jste si ještě mohli přispat, rádio čas jste si naladili, všechno je v pořádku, máme krátce po 8. hodině Lenča, radím poslední srpnový den a v kalendáři Pavlínka.
2: Krásné ráno, no a podíváme se letem světem internetem rovnou, když už tak jsme u toho.
1: Hoď taky.
2: Já totiž mám takovou dobrou zprávu, nebo spíš krásnou zprávu. Lindsay Vonová, říká ti něco, ti to něco?
1: To by měl být svět sportu a snad nějakého zimního sportu, no.
2: Ano, lyžařka, která...
1: Nebo tam ten držkopáč, ale
2: obrovský.
1: Před časem.
2: Obrovský, právě, že já se třeba ve sportu moc nevyznám, ale tohle...
1: Tím žil každý, to zaznamenal každý.
2: Tohle obletělo celý svět na internetu a opravdu ona se teda, jak my říkáme, u nás zrakvela úplně extrémně. Ten pád vypadal neuvěřitelně zle, že se všichni modlili, aby vůbec, tam už nešlo ani o lyžařskou kariéru, ale aby vůbec nějak...
1: Aby to dala.
2: To dala, přesně tak. No a máme dobré zprávy, protože právě teď po dlouhé rehabilitaci poprvé vyjela na kole. A já vím, že to vlastně, jako, že pro někoho je to úplně takové obyčejné, jo? Ale ona poprvé se posadila na kolo a vyjela prostě na kole ven. A mně to přijde jako obrovská událost, protože to, co ona musela udělat, aby vůbec se na to kolo dostala, nebo aby vůbec mohla nějak normálně fungovat, tak to je naprosto za mě obdivuhodné.
1: Člověk by upravil takovou tu klasiku od Armstronga, co se týče měsíce, malý krok pro člověka, velký krok pro Lindsay vlastně. Nebo našlápnutí takzvané.
2: Našlápnutí. Oni říkali, že vlastně ty náročné rehabilitace, mimochodem několik desítek operací samozřejmě má za sebou taky, tak ona byla hodně v posilovně, hodně vevnitř, jezdila na rotopedu, ale teďka opravdu poprvé venku na kole.
1: Jak je to daleko? A jak je to zpátky od toho držkopádu?
2: Ty jo,
1: měsíce,
2: v únoru?
1: Nebo už skoro, bylo to letos? Aha, mi pocitově to zní už strašně dávno.
2: V únorovém pádu, jo? Ano. No, únor by to měl být.
1: Takže půl rok plus minus se dávala dokupy.
2: No, takže držíme pěsti, uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale přišlo mi to krásné a taky mi přijde, jak ten život je barevný v tom, že některé věci, které bereme jako samozřejmost, tak potom se něco přetřepe stane a najednou jsou to pro nás úplně ty největší zážitky a události. Uh-huh. Jak je to všechno extrémně relativní.
1: Jsme moc filozofičtí, ale je to tak, ale je to tak, jak člověk velmi rád přihlíží ty malé drobné radosti, které má kolem sebe, protože si žije nějaká jako jiná dramata. Takže ňunějte se, poděkujte dneska alespoň za jednu malinkatou věc, která vám dělá radost nebo za kterou jste vděční a my to budeme sdílet s vámi. Dobrý den.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: 11 minut po 8, Lenča s Radimem, mimochodem takhle, my máme rozsvíceno, ale zdá se mi, že pocitově tam za těmi našimi plentami, protože ty máme speciální kvůli televizi Relax, aby nás trošku zabrala, zdá se mi, že tam je asi trošku zamračeno, že?
1: Mm-hmm. Jestli a dneska nás, jako by mělo
0: tam,
1: být.
0: No nějaký buď to ten mrak nebo dešťová kapka nedoprovodí no. Potom z práce domů.
1: Dneska by právě mělo být zataženo a mělo by i pršet, poprchávat, ale přítel Marťa říkal, že kolem poledne. Mm-hmm. Takže v pohodě.
0: Tak nicméně ty další dny, koukal jsem se, to bude takový, ono je fakt léto, nebudu říkat babí léto, ale týden má být vymazlený až vlastně na tu dnešní výjimku. Tak byste si mohli opět zajít do Ostravy, my už jsme několikrát zmiňovali ostravskou zoo,
1: ano.
0: Která má teď otevřený nový pavilon, dneska třetí den a vypadá nádherně. Já ti nejdřív ukážu obrázek, protože má... logicky nápadně připomínat vzhledem potom k obsahu a náplni toho pavilonu jedno zvířátko.
1: Tak ukaž.
0: Docvakne ti i kombinace barev, které zvířátko by to mělo být?
1: To vypadá jako mlok.
0: Je to tak? Je to tak? Já už jsem se včera pokoušel to říct, nevím, jestli to řeknu správně, je to amfibiarium.
1: Ukaž mi to, já to přečtu. Amfibiarium.
0: Je to jo, amfibiarium, říkám to dobře, fajn. V podstatě je to nový pavilon obojživelníků, to znamená i mloků. A na 40 různých takových mikrosvětů tam najdete a můžete si prolížet, až to postupně zaplní. Vypadá nádherně i na obrázku a doufám, že i uvnitř.
1: Mloci čolci. Co ještě dál? By tam mohlo být žabičky?
0: A propo, viděla ty si, protože ty jsi viděla ledacos.
1: Já už jsem ve svém životě viděla ledacos.
0: Teď myslím prkna, která znamenají svět, protože jo, jsi nasáklá divadlem, tak Čapkovou klasiku Válka z mloky,
1: ne.
0: Nebo tě to minulo?
1: To mě minulo.
0: Jsem kdysi slyšel jenom rozhlasovou hru a vím, že de facto, když člověk jako uvědomí, o čem to je, jako 21. století jako vyšité.
1: No,
0: jo?
1: Ale to mě minulo na divadelních prknech.
0: Takže máte tip na výlet. A propo, tak ty jsi to teda, máš už odškrtnutou tu ostravskou zoo?
1: No zatím ne, já už jsem o tom doma mluvila, já jsem říkala, měli bychom jít do ostravské zoo. A řekli jsme si ano. Ale toho řešení bylo teď tolik, že jsme tam nebyli.
0: A myslím, že máte ještě jako pár týdnů k dobru, protože až bude takový ten brzký podzim a to první listí se zbarví a z velké části ta ostravská zoo zazelenala, jako nervy, moje člověk se projde, vypne mozek, tady ho napadne nějaká šelma, tady ho píchne had.
1: Píchne had.
0: Jo, napadne šelma, to je taky nehrozí.
1: To se prosím vás děje úplně běžně v ostravské zoo.
0: Já vím, to bylo úplně, já jsem chtěl jenom tak jako... Ať to prožíváte v té fantazii a řekl jsem obě. Myslím, že ani šelmy tam moc nenapadají.
1: Ne,
0: jako
1: já úplně vidím ty billboardy, ty plachty přes celou Ostravu. Ostravská zoo, tady vás píchne had.
0: Já poprosím někoho, kdo nás teď sleduje, i když on teď možná má jiné starosti, aby nevyráběl pomocí umělé inteligence nějaký obrázek, jako že mě píchl had.
1: Mně by se to líbilo. Jirko?
2: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: A jo, WhatsApp ožil, dneska trošku s Lenčou sondujeme a krásný čas s Rádiem Čas. Lení?
2: Jaký máte ten nejhezčí prázdninový zážitek za tyhle prázdniny? Co se stalo, co vám tak nějak utkvělo v srdci, v mysli, kdekoliv v podstatě?
1: A vy píše, asi úplně nemám z letošních, protože nebyly tradiční, pravda, už mi trochu chybí moře, hory, cestování, ale je mi jasné, že jednou mi bude chybět to, co mám teď. A to je, aha, druhé čerstvě narozené dítě. Denní starosti i povinnosti kolem něj, protože tohle je jenom na tyhle prázdniny, ale dovolená v Itošce bude třeba ještě několik dalších let. Aha, rozumím. Všem cestovatelům držím palce pro návrat z cest a rodičům úspěšný první den školy nebo školky. Tedy předpokládám, že zítra. I když možná někde už myslíš, že školky otevřely jako teď, jako se začátkem týdne.
2: Já myslím, že až od úterka, ale nejsem si jistá.
1: Některé školky jedou po měsících, takže tam už možná mají klasický provoz. No. Tak tohle zatím
2: Já toho víc nemám, já když nemám Facebook, tam byly jenom dva komentáře, ty už jsme přečetli. Facebook spí.
1: Ale máme ještě jednu zálohu, protože jsme vyrazili do ulic Moravy a Slezska, takže nebojte se, jako spousta těch, kteří vás budou inspirovat, jak odpovídat, jsou připraveni. A teď je čas zase na Milana, ne?
2: Ano, Milane, řekni nám, jak to s náma dneska bude.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí přinese možnost ve větší míře uplatnit svou vůli a také schopnost konat v souladu s realitou. Pozor bychom si měli ale dávat na možné manipulace ze strany druhých a jejich chladný pragmatismus. Bude dobré být ve střehu a používat zdravý selský rozum. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci mohou zažívat větší množství zmatků a nejasností. Váhy budou mít den neslaný nemastný a vodnáři mohou inklinovat k nevědomému konání. Ryby mají naději na finanční úspěchy. Stíři se mohou projevovat až přecitlivěle a radci budou mít tendenci se nepředřít. Panny budou úspěšné v navazování nových kontaktů. Býci mohou projevovat majetnické chování a kozorozi budou svou pozornost zaměřovat na klid a pohodu. Střelci se v řešení svých problémů mohou chovat poněkud necitlivě. Lvi budou dávat přednost před prací zábavě a berani udělají dobře, když se budou řídit svou intuicí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
0: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90.
9: Více na mojehruska.cz.
10: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
5: Hity, které milujete. Radio
11: Čas. Anděl, co tě dostal na povel, ale mám ne tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vem.

0: Ve dvou a více se to lépe táhne, zvláště v pondělí ráno, tak jsme přizvali dalšího z našeho týmu ve studiu Rádia Čas, kolega Martin Fabík. Marťo, ahoj, zdravíme.
1: Ahoj, dobré
2: ahoj.
1: Ráno.
2: Dobré
0: ráno. Já jenom připomínám, že tahle ta trojka odstartovala nový týden taky speciálním, opravdu speciálním videem, ve kterém se poznají hlavně všichni rodiče, kteří mají jednoho, dva a více potomků, školou povinných, asi takhle to řekneme.
2: Dokonce ano. Už se množí pod tím videem komentáře a někteří rodiče se vyjadřují přesně tak, jak jsem si myslela, a to bylo, že by ty děti tam poslali ještě dříve.
0: Ano, jestli chcete vědět, o čem mluvíme, Facebook, Instagram, Rádia Čas, pošlete to mezi lidi a teď Marťa pošle mezi vás, doufáme, trošku optimismu, tak no. Se ptáme i tebe, nějaký super zážitek letošních prázdnin, co ti udělalo radost, co se ti povedlo?
1: No, povedlo se mi asi něco kulinářského, takže ten perník se mi povedl. A...
2: Ano, ten se povedl moc.
1: Uh-huh. A potom jsme takové pracovní léto hlavně, no. Uh-huh. A byl jsem hlavně u vody, slunce, tanec, hudba, takže to je to, co bylo nejlepší.
2: To je krásno. A perník byl nejlepší.
1: Chutnal, že?
2: No, já to chci říkat pořád dokola, protože jsem ještě nepekla, tak kdyby náhodou si pekla.
1: Náhodou.
2: A taky jsem dostala trošku bídu doma od mého Marti, že jsem kousek nedonesla domů, že nic
1: ještě
2: nezbylo.
1: Ještě nás čekají ty palačinky, ale.
2: A ještě budou palačinky, budou no, palačinky. Takže já bych teda se hlásila, kdyby náhodou se ještě někdy pekla.
1: Já mám rád svíčkovou, kdyby náhodou.
2: To neumím, takže.
1: Škoda, no, možná to čekám dlouho, tolik lidí.
2: Rádio, umíš svíčkovou?
0: Cože? Jo, ale slyším to jako, umím, ale slyším to jako dvousmysl, takže takže tak. Tak, ti dva si zaflirtovali, já jenom no takové to, mimochodem to fakt z nějakou objednávka, takže předpokládám, že zítra donese někdo nějaké jídlo.
2: To byl gastroflirt.
0: Bude... Ano. To byl gastroflirt, no chuťový. Ty jsou nejlepší, láska prochází žaludkem, že jo?
2: Ano, gastroflirt. Jo, řekněte to čtyřikrát za sebou.
1: Gastroflirt.
0: Gastroflirt, to mi jde. Mm-hmm. Jo, dolar, libra, rubl, čtyřikrát za sebou neřeknu.
2: Já taky ne,
0: Marťo?
2: Ani náhodou.
1: Dolar, rubra, no.
2: Tak,
1: vítej.
2: Gastroflirt.
0: Tak jo, za minutu půl deváté, pište, nahrávejte, všichni jsme se shodli na tom, že jsme takový jako zmrtvělí naši posluchači, protože už myslí na ten 2026-27 školní rok, ale prostě žijeme to s vámi a zítra k tomu přidáme na sociální sítě tady s Marťou speciální bonus. Jak se jmenuje ta challenge?
2: Aura framing, nebo tak nějak,
0: něco
2: ne?
0: Takhle, jo.
2: No nic takového.
1: Mm-hmm. Super.
0: Času bude dost. Hity, které milujete.

0: Krásné ráno, Rádio Čas s vámi, 8.33, aktuální čas.
1: Můžu si tipnout, teď to bude jenom mezi námi a nebudeme to ani komentovat, jo? Jenom jestli můžu tipnout, jestli něco z toho nebo vůbec nic, jo?
0: No.
1: No to, že znáš mě, jo? V ascendent v paně, takže pozoruju, jo?
0: No.
1: První?
0: Ještě nedospáli.
1: Ne, to neříkej, to je pro nás jenom.
0: Tak to nemůžeš v rádiu říkat jenom
1: ne,
0: to.
1: Nejenom jestli je tohle.
0: Ještě nedospáno.
1: A to druhé neříkej, prosím tě. A nebo tohleto.
0: Nebo zase myšlenky.
1: Co?
0: To je nedospáno, jakože jsem nedospala.
1: Ano, já se ptám.
0: Tak spíš myšlenky.
1: Jo, dobře.
0: To je tak mezi vstupy. Občas mi uletí mysl.
1: Ne, protože jako viděl jsem jako změnu mimiky za posledních 15 minut, tak jenom koukám, jako, že nejsem tím popudem, jo, těch myšlenek.
0: Ne,
1: jako je
0: vůbec.
1: To dobře, fajn.
0: Ne.
1: Dobrý. Tak to jenom tak, jak se čteme navzájem, tak jenom
0: no,
1: tak to je fajn.
0: Krásné zážitky z prázdnin. Já mám pocit, že bychom se měli podívat taky do ulic naživo, nejenom na WhatsApp. Co
1: mimochodem, Jaromír mluví asi za spoustu lidí velmi rychle na WhatsAppu. V té rychlosti jsem si nevšiml, že nějaké prázdniny byly. Chtělo by to přibrzdit osu času. Jo? A teď už lidi v terénu.
2: Tak letošní prázdniny, zatím polovina pracovní, polovina taková zážitková. Byli jsme na davči v Uherském Hradišti, ve Starém Městě v Kovozu, takže jsem byla nadšená a ještě mě čeká teda další týden v práci.
3: Na Jižní Moravě dát si vínečko.
4: A největší radost mi udělal, když jsem byl v Londýně na Gerexe a byl jsem tam i s přítelky, takže to jsem si velice užil.
5: Nejkrásnější zážitek, že jsem byla s dcerkou, neteří a synovcem na dovolené v Polsku a viděli jsme polské Maledivy a děti si to tam užili a pořád o tom mluvili, takže to byl ten nejhezčí zážitek, ta dětská radost.
1: No, tak aspoň něco se našlo a já mám takový návrh. Měl jsem tady Evu Farnou, Leporello. Kdybych ti dal novou, neříkej, co má se stát, tak jako zlobit se nebudeš, jo?
0: Já to poslouchám pořád v autě.
1: Tak jo, zveme na parkét Lenča, radím Rádio Čas a dobré ráno, Moravo.

0: Krásné.
1: Nádhera. Hity, které milujete, tohle už je prostě nový hit, který tak pořád bude připomínat tři úžasné Edeny, Evy Farné. Další muzika je připravena, dneska třeba i všem Pavlínkám k svátku. My dneska vzpomínáme na zážitky z prázdnin, to, co se vám opravdu povedlo, udělalo radost, to nemusí být jenom dovolená, ale opravdu tady bylo třeba i narození vnoučátek a tak dál. Lenča zmínila mi, nebo takhle, ve vzpomínkách jsme se vrátili i k loňské dovolené v Chorvatsku.
0: Ano.
1: A já si jenom pamatuju, protože možná jsi to viděla, ale když jsme natáčela nějaká podpůrná videa pro sociální sítě, tak to nebylo ticho, když jsi stála třeba na terásce.
0: Tam byly cikády.
1: Ano, přesně tak, co
0: ale
1: tam bylo slyšet.
0: Ale ty teda křičeli úplně extrémně moc. A mám pocit, že loni to bylo hodně, hodně intenzivní, že na tom videu mě nebylo snad ani slyšet přes ten řev.
1: Já si pamatuju, jakoby, že to bylo výrazné, protože mi to evokuje takové to opravdu rozpálené léto.
0: Ano.
1: Ještě, což konec konců letos jsme měli několikrát. O tom pánovi z Číny jsi slyšela?
0: Ne.
1: No, tak vyjel si přesně to, co my potřebujeme, do přírody na nějaký čas úplně vypnout. No a vrátil se po několika přespání ve volné přírodě. Vypadalo to jako, že má buď to nějaký otok uší nebo něco.
0: Aha.
1: Přestal slyšet různé tóny. Podtrženo sečteno, doktoři potvrdili, že za to můžou cikády v okolí.
0: Ne.
1: Jedna, jako jeden bobek, vydá, dejme tomu, za 70 decibelů, což prý ještě jde, ale jako když se nakupí a jich pohromadě, tak to přejde nad hladinu 85 decibelů. Takže docela jako kravál a pánovi to opravdu naštěstí poškodilo zvuk. A víš, co se doporučuje? Mimochodem zase jako nehlučné prostředí, jo? Takže
0: jo.
1: On asi pravděpodobně, aby vypnul zase, ta pojede někam do přírody a tak pořád dokola. No.
0: Tak musí jít někam, kde mají třeba dobrá okna.
1: Zvykne si člověk časem, má to potom jako takový podpis, protože já jsem třeba vyrostl u nádraží a párkrát si pamatuju, když nás někdo přespával z příbuzných, raz za čas, jak se říká, tak říká, ježišmarja, a pořád ty vlaky byly slyšet, já vůbec nevím, jo. Takže přestane to potom člověk vnímat?
0: Úplně ten zvuk? To přestaneš vnímat. Jo. Já jsem bydlela chviličku u Berounky a tam jezdí ta hlavní vlaková trať vlastně Praha-Beroun. A ještě to jede kolem té Berounky a jsou tam takové velké skály, to znamená, že je to mezi kopci, dole je voda a okolo toho jede ten vlak, což znamená, že ten zvuk je prostě extrémně zesílený.
1: Šílená akustika, no.
0: No a ty vlaky jezdí každých 20 minut. A já jsem bydlela na tom druhém břehu Berounky, prostě fakt kousek od toho, do měsíce jsem vůbec nevěděla, že tam něco jezdí.
1: No. Já jsem možná do dnešní doby právě z toho důvodu a mimochodem mám takový příbytek nervózní z absolutního ticha, já jsem tak jako do polodvora a proto cením vždycky tu Prahu, jak tam mám, já vím, že to zní divně, ale ty houkačky, když tam dole hulákají lidi, když občas vidím světýlka, tramvají a tak dál, mě tohle to uklidňuje.
0: Jak který zvuk a jak kde, musím říct, někde mi to nevadí a někde úplně to nejde.
1: Tak jo, tak prosím vás, pište, nahrávejte ne cikády, i když pokud jste za nimi byli, jo, ale prostě co se vám jako letos o prázdninách povedlo, líbilo, minimálně jedna věc se najde.
0: 7766 12 800, to je naše WhatsAppové číslo.
1: A facebookový taky se polepšete dneska.
2: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Krásné ranní pozdravení a pořád ještě prázdninové, pořád ještě prázdniny, poslední srpnový den a Lenča a Radim na Rádio Čas.
1: Krásné ráno, no a já mám teďka kšeft pro Daniela Craiga. Já bych potřebovala, aby se mi prošel před domem v Příboře. Já bych ho u toho někdo natočil.
0: Já už ti rozumím. Viděl jsem titulek, ale tak ano, už ti naprosto rozumím. Ano,
1: ano, v Itálii se totiž za 35 milionů korun prodává byt ve vile, před kterou se právě natáčela první bondovka s Danielem Craigem. Jo.
0: To bylo Casino Royale?
1: Ano, ano. Jo, Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva a nejen pro ně. Takže krásný byteček jenom za 35 milionů korun.
0: Jsou tam jakoby záběry zevnitř a podobně?
1: Ne,
0: teda, ale jestli chápu dobře, tak on natáčel jako před tím barákem, jo? Jo, to znamená, jako vlastně oni to zmínili jenom v té nabídce, že prostě tady někde ano. byl i Daniel Craig a podobně.
1: Ano, ano. Jinak teda musím říct, že myslela jsem, že to bude trošku větší, ale má to jenom 121 metrů čtverečních, ten byteček, jo. Je to byt v přízemí se dvěma ložnicemi, pracovnou a dvěma koupelnami a navíc v přízemí, že to někdo bude dupat nad hlavou. No jo, no, takže tak, ale prostě byl tam před ním Daniel Craig a dokonce je tady i doprovodné video, kde je právě ten dům vidět, jak to tam natáčí. No,
0: jak vypadá, okolí? Rušná ulice nebo spalo by se ti tam dobře?
1: To by se mi spalo, to je úplně italská taková zátoka, klidná, plná zeleně, moře tam je.
0: Takové
1: nádherné.
0: To hezké kliše odpočinku a relaxu, asi takhle, jo?
1: Ano,
0: dobře.
1: Ano, je to tak.
0: V tom dobrém slova smyslu.
1: Už to vidím, ano. A Daniel Craig tam je přes celý záběr a nad ním je pár cihel, tak ty cihly si teďka můžete koupit. Mimochodem je to teda opravdu o hodně víc, než se to prodává normálně. No, takže tak.
0: Ach, hezký tah, to se mi líbí. No, mi se líbilo, jak jsi byla neskromná, nejdřív jako to, bych to brala a potom řekli 121 metrů čtverečních. To málo.
1: No, tak je to málo.
0: Jo, je ti to málo?
1: Tak náš dům má 140.
0: No jo, ale tak
1: a poslední... A ani nestojí 35 milionů.
0: Poslední požadavky na nové bydlení, tak já se zase musím opravit v hlavě, bylo minimálně 60 metrů pro nové bydlení.
1: No jasně, a tak to je byt, že?
0: No.
1: No.
0: A tam to je taky byt. Je to 120 a je ti to málo.
1: No a tak za ty peníze.
0: Lenkoličko, se změnila přes prázdniny.
1: No, za 35 milionů.
0: Jo. Já to bych čekal dokonce větší částku, to je docela, no. Jakoby, no.
1: No. Před vilou se odehrává závěrečná scéna první bondovky.
0: Já, to jsou chytří.
1: Kdy se k objektu přiblíží černý jaguár, z něho vystoupí Bondův protivník, pan White. A když zazní výstřel, padouch padne k zemi, Craig alias Bond k němu přistoupí a řekne ikonickou větu, Bond, James Bond.
0: Hele, a nechceš teda zkusit, protože víme, kde máš tu tvoji centrálu, kde máte váš domeček, že jo? No a nechceš zkusit dát do toho, že prostě v té ulici, já nevím, chodil třeba na zálety Sigmund Freud? Jo? Nebo zrovna tady se zastavil a mluvil se sousedkou?
1: Ne,
0: já vím, jako tak zkouším.
1: A tak já bych jako klidně, jo, ale problém je, že Freud v Příboře.
0: Je to už jiná vesnice.
1: On tam byl jenom do 3 let, že?
0: Takže
1: on se tam narodil.
0: Ano, tak maminka Sigmunda Freuda se s ním zastavila, on v kočárku si prolížel zrovna tenhle ten dům a říkal si...
1: A nebo u toho domu potkala tam maminka toho tatínka a díky tomu domu vznikl Sigmund Freud, protože tam měli první rande.
0: No a nemohli bychom říct, že zrovna tam ho splodili? To by bylo ještě lepší, ne? A že zrovna tam, kde se ti špatně spí, tam toto, protože ty si přece v noci říkala, že slyšíš, to už zase neprodáme, ne nic, já jsem se snažil pomoct.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Já myslím, že tohle je zpráva napříč generacemi. Hanka nám píše, vzpomínka je to, že jsme přežili prázdniny se 7 vnoučaty a teď jsme na cestě do Karlovy Studánky, kde budeme s manželem celý týden relaxovat. Asi takhle.
1: Tak to je úplně obdivuhodné a myslím, že na tohle léto nikdy nezapomenete. Ali, ahoj, krásné ahoj, dopoledne. Ahoj. Náš kolega Aleš Klubal už je tady s námi ve studiu a samozřejmě i tebe se zeptáme. Nejhezčí, nejúžasnější zážitek tohoto léta, na co rád vzpomínáš?
2: Víš co, to léto bylo úplně fantastické, prázdniny fantastické a já vzpomínám úplně na ty maličké věci. My jsme si 6 hodin jsme si přistali, možná to bylo o 4:30 a šli jsme jezdit náš okruh na bruslích. A když jsme si dali těch nějakých, já nevím, 15 kilometrů, tak a teď to je ono. Jo, tak jsme šli do jednoho nejmenovaného pekařství, tam jsme si dali čerstvé mňamky a k tomu kafe. A to snídaní, to bylo prostě to nej v tom létě. Jo, já na to strašně rád vzpomínám.
1: Já to mám taky ráda, tady tyhle věci.
2: A prostě sedneš si někde k vodě, jo, nebo na lavičku a dáš si tu buchtu s tou kávou a to je prostě vymalováno.
1: A úplně to stačí, že?
2: Stačí to, no, to jsou ty zážitky.
0: Jsi dokonce loni zmiňovala, že právě byla taková chorvatská pekárna a co jsi říká, že tam jako byly přeborníci na něco?
1: Na koblihy.
0: Koblihy.
1: Ale ty byly takové ty normálně v Chorvatsku, oni tomu říkají krofna, myslím.
0: A puding nebo marmeláda?
1: Čokoláda. Ale takové prostě oni jsou obrovské a do toho kousneš, to není jak u nás, jak to hledáš půl hodiny a pak je tam ten víš.
0: A tlip ven hned.
1: Ale normálně to toho kousneš a hned od toho prvního kousnutí je to plné čokolády. Prostě.
2: Když jsme byli v Bulharsku, nevím, to asi všude, tak chodili ti borci s tou velkou taškou, s tím boxem a prodávali ty koblihy, jo, a to prostě šlo na dračko, to bylo vynikající. No.
0: Tak si to můžete prodloužit, protože řada lidí zajíždí i v září, ale pište, nahrávejte a přidáváme ti agendu. Děkuju. A přejeme hlavně krásnou směnu.
2: Děkuju.
3: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw,

0: úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Stavební Nidek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dex zdarma. Mega akce ve stavebninách Dex platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dex zdarma. Více na Dex.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: komplikacemi musíme počítat ve Valašském Meziříčí na výjezdu na Nový Čín. Před Hoclavicemi bourala dvě osobní auta. No a problémy jsou taky v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Ve směru do centra města před Jirskou osadou se tvoří kolony.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Podvodníci začali falšovat datum výroby ojetých aut. Opavský zimní stadion se po opravě otevře veřejnosti. Volejbalistky se v osmifinále mistrovství Evropy utkají se Švédskem. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Podvodníci hledají při prodeji aut stále jiné způsoby. Novinkou je teď i falšování data výroby. Tím se může cena vozu výrazně zvýšit. Podle odborníků prověřování vozů i potvrzuje, že řada aut není v dobrém stavu, a to ani s čerstvou STK.
2: Morava aktuálně.
0: Opavský zimní stadion se po více než třech letech rozsáhlé rekonstrukce otevře veřejnosti. První hokejové utkání se tu odehraje v pátek 25. září. O zahajovacím víkendu budou připraveny taky komentované prohlídky nové arény. Cykloturistika ve Zlínském kraji zažívá obrovský boom. Celkem jde o více jak 2220 kilometrů značených cyklotras a 260 kilometrů cyklostezek. Oblíbené jsou trasy kolem Baťova kanálu, ale i další. Jak nám řekl Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
3: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v klasicích. Přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
2: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem. Soupeřkám mají co vracet. Před dvěma roky na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Domácí tým se pokusí přibrzdit univerzálku Izabel Hákovou. Dnešek bude polejasný až oblačný s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 26. Tolik zprávy, po deváté pokračuje pondělní, teď už je dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Škulubalem.

Radio Čas.

0: Hezky dopoledne s Rádiem Čas, teď už také se Alešem Škluvalem, no jo, prázdniny, pomaličku, balí kufry, opalovací krémy, ano, míří do skříně a budík už zase nebude jenom ta dekorace na nočním stolku, ale realita. A tak víte co, pojďte s námi zaspomínat na ty nejzážitky z prázdnin. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a klidně s hlasovkou 776612800. Na WhatsAppu budu se těšit, od Aleše Škluvala pevné nervy, jo, při nákupu učebních pomůcek a vůbec výbavy do školy. Připravme se na to, že obchody teď asi budou praskat ve švech. Tak jako balzám pro uši, na duši i na ten pondělek, ty, které milujete, tady z času.
1: Radio Čas. Hrajeme

0: Tak já už jsem zpátky, já už jsem se tady díval na náš WhatsApp a je tady fantastická hlasovka s letním vzkazem a prázdninovým vzkazem. Ano, dneska z Rádia Čas vás vyzvu i já, vzpomínejte na prázdninové zážitky, lovte tady v mobilech, já nevím, fotografie, projděte galerie fotek, mrkněte na videa, podělte se s námi o ten nejkrásnější, nejvtipnější a nejbláznivější zážitek z letošních prázdnin. Já mám takový zážitek, crazy zážitek, to my jsme byli, bylo to v červenci a byli jsme v Tatrách a jak jsme došli k Popradskému plesu, tak tam byla cedule se zvířátky s takovou výstrahou nekrmte zvířata. A na té ceduli medvěda tak někdo upravil, že jsem si to prostě musel vyfotit a potom rozesílat a těch smajlíků, co přišlo zpátky. Ono před medvědem šla srna. On za ní těsně za zadkem. A víte, co tady asi někdo dokreslil? No, bylo to hodně vtipné, kdo přišel k ceduli, tak se bavil a hlavně si to fotil. Teď ale vy, tak Jarek píše, v té rychlosti jsem si ani nevšiml, pozor, že nějaké prázdniny byly, chtělo by to přibrzdit osu času. To já už jsem se na to vybavil, Jarku, já to mám vždycky takhle, když to jsou malé věci, jo, o těch prázdninách a v létě, tak já se vždycky otočím a říkám si, jo, to jsem prožil, to bylo krásné, když jako maličkosti. Honza napsal, nejkrásnější bylo, když jsem trávil dovolenou v Liberci s přítelkyní a se synem. Nejkrásnější měsíc, škoda, že to tak rychle uteče. Ano, prázdniny letí minimálně dvakrát rychleji. Já bych to teda ještě viděl na hlasovku, já jsem mi slíbil, je s námi Eva, takže Evi, klasicky ahoj.
1: Ahoj, tak co se týká letních zážitků, tak těch bylo strašně moc. A kdybych měla jeden jediný vypíchnout, tak asi to, že jsem si některé dny i tak jako celkovně

0: vnitřně odpočinula, jak od práce, tak i od dětí, od starostí, od myšlenek, jo. Prostě zažila jsem něco, co jsem nikdy nezažila. Já jsem nikdy nedokázala vypnout. Prostě vypnout mysl a nechat jí odejít, ne. Ale letos se mi to podařilo. Miluju ten pocit. Ahoj.
1: Evi, ahoj a děkuji za to, že jste upozornila na takovou fantastickou věc o prázdninách, vyčistit hlavu. To je ten možná jeden z nejkrásnějších zážitků, který vůbec je, prostě nemyslet na chviličku na práci a odpočinout si. Tak jo, namlouvejte hlasovky 776 12 800, podělte se s námi o nejkrásnější zážitek z letošních prázdnin a já hraju.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj. Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
5: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin rád Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
2: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
5: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
2: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Často pondělí je s vámi dneska poslední prázdninový den. Ještě mám v paměti tu větu, jak jsem říkal, začínají prázdniny, hurá, začínají dovolené, no a jsou fuč, no. Letí to, ale zážitku spoustu a tak s nimi šup na náš Facebook, WhatsApp, klidně hlasovka 776612800. Těším se na ně, za chviličku tipy na akce, které určitě budou dobře bavit a po ránu bavilo i časácké Víš, nevíš, s Lenkou, Radimem, Honzou, pak klidně i s vámi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, objevit se mohou přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 26 stupni Celsia.
1: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš? Nevíš.
4: Rok 2015. Nejvyšší hora Severní Ameriky, Mount McKinley, je na Aljašce, jo, byla konečně přejmenována na svůj původní název. Takže před 11 lety prostě Mount McKinley, o kterém jsem slyšel i já, tak přejmenovali na původní název. Jak se tady teď jmenuje? Nejvyšší hora.
0: To fakt nevím.
4: Severní Ameriky na Aljašce.
5: Tak nevím.
4: Já jsem měl na výběr, a tě to nezdržujeme.
5: Taky možnosti.
4: Mount Logan.
0: Ne.
4: Denali, jo. El Capitane, nebo Mount Rushmore.
5: Mount Rushmore.
4: Zlátí moji, já jsem věděl, že zaboduju.
0: Já jsem si vymyslel.

0: Divadlo SK Neumanna. Jak se jmenuje dneska? Libeňské divadlo. SK Neumanna. Libeň, no. Zastávky, metra. Pod?
1: Pod Palmovkou.
0: Palmovkou! No tak jako najednou si člověk vzpomene. A teď...
2: Ale já nevím, že to je Libeň. Já to mám pořád, že Palmovka. Já nevím, která je to část totiž.
0: No, je to tak, no.
2: Velmi významné divadlo.
1: Ano, je to odbornice, rádě.
0: Vždycky ty doušky její a podobně.
2: Ale nevím, že to je Libeň. Čas. Radio Čas.

0: bavit.
1: A teď na místa, kde vás to bavit bude, město Příbor vás zve na tradiční mariánskou pouť od 4. do neděle 6. září v Příboře. Čeká vás tady spoustu koncertních a tanečních vystoupení, zajímavostí a také doprovodného programu. Vstup je tady na tuto akci zdarma. Já vás také pozvu na vonavou akci, kávový festival a soutěž baristů Barista Cup Ostrava. Ten proběhne tuto sobotu od 9 hodin do večera v Trojhalí Karolina. Vstup je tady zdarma a na své si přijdou jak profíci, kávoví nadšenci, ale také rodiny s dětmi. Tak a ještě tady mám tip na největší módní událost roku, která se vrací do Ostravy. A to pátek 11. září a Rádio Čas u toho samozřejmě nebude chybět. Teď tady mám podrobnosti.
2: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11. 9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJ Luka.
1: No a já tomu přidám, užívejte, bavte se. Teď ale zpátky muzika z Rádia Čas, hity, které milujete.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotech metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dech.cz.
4: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
5: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
6: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma www.baristacupostrava.cz.
7: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
8: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
9: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
10: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Času také Aleš Šklobal a vaši dopolední parťáci, tak i po desáté vaše zážitky z prázdnin, tedy naše téma. A teď už nejnovější zprávy. Honza Gavelčík bude 10 a mrkneme také na cesty Moravia, Slezska. Zůstaňte s námi s Rádiem Čas.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Nehoda nás teď potrápí na Přerovsku v obci Polkovice. Na hlavním tahu tady se srazila dvě osobní auta. Bouračka dvou aut nás potrápí také v Brně v ulici Žitné. A nehoda se řeší taky v obci Tišnov na Brněnskou v ulici Kukýrna. Tady bouralo nákladní auto s dodávkou.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Středoškoláků je čím dál víc. Zlínský kraj přispěje na přípravu proměny Pusteven. Fotbalisté Slavie porazili v pražském derby Spartu 3-0. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku přibývá středoškoláků. V minulém školním roce studovalo bezmála 515 tisíc lidí, a to je nejvíc za posledních 14 let. Vysoké školy už kvůli tomu žádají navýšení rozpočtů. Naopak dětí v mateřinkách ubývá.
2: Morava aktuálně.
0: V ostravských Radvanicích dokončili nový park jako z obrázků Josefa Lady. Oáza zeleně za 3,5 milionu korun nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček a tůňku pro ochlazení anebo bruslení. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
3: Díky projektu Life Call můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy. A v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
0: Zlínský kraj přispěje na přípravu proměny Pusteven v Beskydech. Na turisty v vyhledávaném místě by měla být přehlednější doprava a parkování, kvalitnější cesty a nové osvětlení. Pustevny dlouhodobě trápí především doprava.
2: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Slavie vyhráli v šestém ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0. Bez porážky tak vedou neúplnou tabulku. Letenští jsou sedmí a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. Červenobílí vyhráli v lize na Letné poprvé od prosince 2020. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy zatažený s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty se mají pohybovat kolem 26 stupňů. Tolik zprávy, po desáté pokračuje pondělní dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale pak máš kapibaří kavárny,
5: no.
4: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě víš, že to zaplatí turisté.
5: A taky si z něj byla na mě, jako.
4: Je to turistická past, ale přátelé,
6: ale stojí za to!
4: Já chci svoji kapibárku.
5: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
4: Ne.
2: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas.

0: kontextuálně si to máte úplně podobně. Také jste si položili otázku, kam se poděli ty dva měsíce prázdnin a nějaká ta dovolená. Ano, vždyť teprve před, já řeknu chviličkou, jsme si říkali, to je času. Škola za dlouho. Ano, dovolené před námi. Tak od Aleše Škobala pohodový poslední prázdninový den s rádiem Čas a pořádně si ho užijeme. Třeba ještě budeme sbírat nějaké ty prázdninové zážitky. Jinak zítra už zase začíná ta éra svačin, úkolu ranního vstávání a té legendární věty. A máš hotové úkoly? Jo, tak za chviličko z naší debaty a to nejprázdninové zážitky, trošku si to dneska vyšparkujeme, vylepšíme. No a z muziky, tak s tou se dá zapomínat, že už třeba zítra začíná škola, že odpoledne se jedou nakupovat sešity, tenisky, věci do výtvarky a tak dál.
1: Hity, které milujete.

0: Je jasné, že prázdniny jsou často o velkých dobrodružstvích a ta nejdobrodružství se většinou odehrají, no, úplně neplánovaně a potom na ně hrozně rádi vzpomínáme. A tak jsem s nimi. Vaše nejprázdninové zážitky. A třeba Markéta se přidala, napsala na Facebooku, no, je jich spousta, ale asi dovolená s dcerou. Už nyní vstupuje věkem do dospělosti a možná poslední společná dovča. Prostě srdcovka. Společné okamžiky, dámská jízda. To znám, ano, jsem také vstoupil už do dospělosti a mami, tati, já jedu s klukama, jedu s partou, já už s váma nepojedu, tak to znám hodně dobře. Kačka píše, jo, bylo to teď v srpnu, kdy jsem překonala sama sebe, když jsem zvládla celkem šílený hike na skalách na Slovensku. Můj partner byl na mě pyšný. Tak jo, tak i tady palec nahoru a pište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas. Klidně i hlasovka 776612800, vaše zážitky z prázdnin. Taká zážitky, to je také muzika, tak ty si užijete s Rádiem Čas dost i po prázdninách. Hrajeme hity, které milujete.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
4: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
5: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
6: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Tak schválně, jak by asi slušelo Music Boxu, kdybychom celou hodinu hráli hezky česky? Já myslím, že jo, že by to šlo. Tak dneska hudební speciálka Rádia Čas a největší české hity za poslední dekádu. Takže na tu československou hudební jízdu se už teď těším s vámi. Buďte u toho, startujeme. Tady Music Box se rozjede v 18 hodin. Tak teď mrkneme na předpověď počasí a dál jsou tady hity, které milujete z Rádia Čas.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, objevit se mohou přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 26 stupni Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Ký fičák protáhnout nejdou. A tak už zítra, 1. září, odstartuje nový školní rok. Ale Rádio Čas bude u toho s vámi. Znáte to, že jo, po prázdninách je v hlavě úplně všechno, ale dávat pozor. Nějak chybí, a tak město Ostrava připravuje akci Bezpečně nejen do školy, která proběhne přímo u základní školy v Proskovicích. Rádio Čas odtud bude mezi 8. a 9. hodinou živě vysílat v rámci Dobrého rána Moravy přímo z našeho mobilního studia. No a čeká vás toho mnohem více. Před školou budou na děti čekat hostesky Rádia Čas s naším sluníčkovým maskotem městská policie a také pozor, speciální zebra pro školáky, kde si děti vyzkouší takovou zábavnou formou, jak správně a bezpečně přecházet silnici. K tomu soutěž o drobné ceny a aby byl ten první školní den ještě veselější, tak těšit se můžete na malování na obličej, bublinkovou show a edukační hry. Takže si zítra, to znamená 1. září, přijďte s námi užít tento den. Rádio Čas a město Ostrava vás vezmou bezpečně nejen do školy. Tak a ještě tady mám apel na šoféry, ten první školní den, koukejme hodně kolem sebe, to znamená zítra lehkou nohu na plynu. To víte, v hlavě těch nejmenších určitě ještě blbiny, prázdniny, kamarádi a tak dál, tak trošku ten jiný svět. Mysleme na ně na cestách, jo, než si to, jak se říká, sedne. Teď ale muzika z Rádia Čas, hity, které milujete.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pondělní minuty po 11. budou z rádia Čas šmakovat. Obědovka nabídne samozřejmě vonavou pizzu a Evariclér, vězte s rozumem, potom mňamky z papriky. No a k tomu i hity, které milujete. Takže od Aleše Šklobala tady z toho časáckého studia hezké dopoledne a jdeme na zprávy s Honzou Gabelčíkem, bude 11.
1: Použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Komplikacemi stále musíme počítat v obci Polkovice na Přerovsku. Na hlavním tahu bourala tady dvě osobní auta. Nehoda se řeší taky u Postřelmova na Šumpersku. Na hlavním tahu Zábřeh Šumperk. S komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Botanické. Osobní auto tady narazilo do Ostrůvku. A nehoda se řeší taky v obci Valašská Bystřice na hlavním tahu. Tady boural autobus s bagrem. Naštěstí je nehoda bez zranění.
4: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Připravme se na další bouřky. V Proskovicích u Ostravy bude nová lávka přes řeku. Basketbalisté porazili Norsko 108-97 po prodloužení. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na změnu počasí. Po víkendových letních teplotách se mírně ochladí. Už dneska má podle televize LTV Plus dorazit déšť a lokálně udeří i bouřky. Krajina se tak dočká nové vláhy. V dalších dnech ale opět bude pokračovat sucho.
5: Morava aktuálně.
3: Cyklisté se v Ostravě dočkají nového úseku. Bude součástí mezinárodní trasy mezi Krakovem a Vídní. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích. Nahradí chátrající dřevěný most a odolá i stoleté vodě. Obyvatelé Přerova se dočkají sklidnění dopravy. Už brzy začne stavba první etapy jihozápadního obchvatu města. Díky ní se rozšíří i Mádrův podjezd poblíž centra Přerova, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
6: Kompletní realizace jihozápadního obchvatu by v budoucnu měla přispět k lepšímu rozložení dopravy ve městě, odlehčení přetíženým komunikacím. V současné době se pozornost soustředí na přípravu rozšíření první etapy, která by měla přinést viditelné dopravní zlepšení už v nejbližších letech.
5: Rádio Čas Sport.
3: Čeští basketbalisté porazili v předkvalifikaci mistrovství Evropy 2029 v Praze Norsko 108-97 po prodloužení. Ve druhém utkání skupiny G si připsali první výhru. Ve čtvrtek podlehli svěřenci trenéra Luboše Bartoně Belgii 81-92. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy zatažený s přeháňkami a bouřkami a nejvyššími teplotami od 24 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
5: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
7: Ale pak máš Kapibaří kavárny,
8: no.
7: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě víš, že to zaplatí turisté.
8: A taky jsi z ní byla na mě, jako.
7: Je to turistická past, ale přátelé,
9: ale stojí za to!
7: Já chci svoji kapibárku.
8: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
7: Ne.

Rádio Časy po 11. s vámi a hodně voňavě, bude to Sebou Brigler, vězte s rozumem o paprikách od A až do Z. Ode mě samozřejmě poukaz na pizzu z obědovky, takže volat můžu každou minutku. No a k tomu, co popřát, no možná dvakrát dobrou chuť, víte co, vlastně třikrát dobrou chuť, protože přidám i hity, které milujete. Je s vámi Aleš Šklobal, vydařené pondělní dopoledne.

0: Rádio Čas a non-stopity, které milujete, tak zrovna včera jsme byli u Tchýně a domů jsme si vezli plněné papriky. Ještě jsem neochutnal, ochutnám, ale určitě budou božské. Ale takhle, proč jsou papriky tak zajímavá zelenina? Co obsahují, jak jsou na tom nutričně a proč mají třeba různé barvy? Tak do toho zdravého světa paprik nás teď pozve Eva Rigler. Evi.
1: Paprika je skvělá nejenom jako oživení našeho talíře, ale může být také velmi prospěšná pro naše srdce a cévy. A to se o ní moc neví. Paprika totiž obsahuje látky, které pomáhají chránit cévy a podporují jejich správné fungování. A díky obsahu draslíku může přispívat také k udržení normálního krevního tlaku. Paprika je taky zajímavá tím, že obsahuje kapsaicin. Přirozenou látku, která stojí za pálivostí takových těch ostřejších odrůd. My jsme tomu jako děti kdysi říkali štipkavost. Takže štipkavá paprika. A právě ta obsahuje kapsaicin, který je předmětem řady výzkumů pro své účinky na metabolismus a pro krvení našeho organismu. No a zajímavé je taky to, že paprika může být skvělým pomocníkem pro naše trávení. Obsahuje totiž vlákninu, která je důležitá pro správnou funkci střev a prospívá tak našemu trávícímu systému. A nejenom jemu.
0: No, já k tomu dodám dobrou chuť, ale vlastně zítra po 11. hodině o paprikách s Evou Rigler více. Nenechte si ujít. I k tomu přeju dobrou chuť a bude za chvilečku také obědovka. I tady si pochutnáte na skvělé, vonavé, křupavé tyce. Takže ani to si nenechte ujít, určitě buďte ve střehu z mobily. No a jdeme dál, teď už dál tedy z Rádia Čas hity, které milujete.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: se bavit.
1: A teď na místa, kde vás to bavit bude, město Příbor vás zve na tradiční mariánskou pouť od 4. do neděle 6. září v Příboře. Čeká vás tady spoustu koncertních a tanečních vystoupení, zajímavostí a také doprovodného programu. Vstup je tady na tuto akci zdarma. Já vás také pozvu na vonavou akci, kávový festival a soutěž baristů Barista Cup Ostrava. Ten proběhne tuto sobotu od 9 hodin do večera v Trojhalí Karolina. Vstup je tady zdarma a na své si přijdou jak profíci, kávoví nadšenci, ale také rodiny s dětmi. Tak a ještě tady mám tip na největší módní událost roku, která se vrací do Ostravy. A to pátek 11. září a Rádio Času toho samozřejmě nebude chybět. Teď tady mám podrobnosti.
2: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: No a já tomu přidám, užívejte, bavte se. Teď ale zpátky muzika z Rádia Čas, hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, objevit se mohou přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 26 stupni Celsia.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Pondělí v práci, ano, fofer, spousta úkolů a teď zazvoní telefon a u nás v hlavě, že jo, ano, vzít, nevzít a já bych řekl, že ano, protože co když je to telefon z Rádia Čas, poukázka na pizzu, takže je to jasné, berte telefony, já popřeju dobrou chuť už určitě za chvilečku. František by měl být na druhé straně, takže Františku, doufám, že to dopadne dobře, tak u mě všechno v pořádku a telefon už mi tady vyskočil 7 960 a ještě 7. Tak. Ale jo. Vypadá to, že bych mohl popřát dobrou chuť z obědovky Rádia Čas hned při pondělku. Jak jsem říkal, František by měl být na druhé straně. Ano, měl. Ale jak jsem říkal taky, ano, spousta povinností, možná na obědě, možná porada. Ale ne, Aleš Šklubal, Rádio Čas, obědovka, František.
2: Dobrý den, ano.
1: Františku, já vás zdravím, máme pro vás oběd do vaší firmy, tak určitě mňamkou zní pizza, přijde vhod při pondělku?
2: Jo.
1: Dobře, jo. Tak já to vždycky měním za něco, jo, něco za něco v tom našem světě. Jo, takže nějaký důkaz, že ladíte Rádio Čas?
2: No.
1: Co jste třeba
2: důkaz?
1: Slyšel? Ano, co jste slyšel?
2: Takže dneska řešíme nejkrásnější zažitek o prázdninách.
1: Fajn, fantasticky, famózně, já vám tleskám. Tak u vás to bylo co, Františku?
2: U mě nejkrásnější zažitek, že já ráno vstanu do práce.
1: I to jsou prázdniny, to je léto, ano, ne, všichni máme čas, že jo, se někde válet do dvoře. Jo, dobře, takže Františku, já teď popřeju dobrou chuť, jo, ať i po prázdninách to fantasticky v práci jde a každopádně přejeme nejen tu dobrou chuť, ale děkujeme za přízeň, to je to hlavní. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Jo, taky děkuju, naschle.
1: A posílám poukaz hned na váš mail.
2: Ano.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
4: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí.

0: Obraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkovraní 5. a 6. září v Avionu.
1: Každé úterý ráno po 8. hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8. hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 12. hodina, takže klasika, tady střídání moderátorských hlasů tady u nás ve studiu Rádia Čas. Je tady se mnou Majky, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Tak nám to nevadí, že škola začíná, nám nevadí, že prázdniny třeba končí, nám třeba by vadilo, kdyby dovolené končily. Já už to mám za sebou, ty před sebou.
1: Mě to čeká. Těšíš. Ano, já se nemůžu dočkat, příští týden mířím na dovolenou k moři, konečně po celém létě, po pracovním létě, protože my to máme jako DJové trošku náročnější, takže já už se nemůžu dočkat, mně to přijde teprve ta dovolená. Ano.
0: Ale zase to bude levnější. Ale každopádně, prázdniny a nejzážitek.
1: No těch je tolik, že ani nevím, se kterým začít. No ať už třeba festivaly, na kterých jsem letos byl, moderování na Kolorzovo Ostrava, určitě velice silný zážitek, veškeré společné chvíle s kamarády, s partnerkou. Je toho hodně, je toho spousty. Byli bychom tady dlouho, kdybych je všechny vyjmenovával.
0: Tak a můžeš se pustit i do další debaty našich posluchačů, kteří těch zážitku mají požehnaně. Tak za chviličku s vámi bude Majky, teď Marcela Fabiánová, aktuální zprávy a za 4 minutky poledne dobrou chuť.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Profesionální akutří paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Řidiči pozor, v Českém Těšíně komplikují provoz dočasné opravy na hlavním tahu ve směru na Třinec. Doprava je vedená pouze jedním jízdním pruhem a řidiči musí počítat se zdržením. Omezení na silnici potrvá až do 17 hodin. A komplikace v dopravě jsou také v obci Milotice na Hodonínsku, kde na Zámecké ulici bouraly 2 dodávky. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Ministerstvo dopravy chystá bič na agresivní řidiče. Bohumín podpoří zvídavé školáky a malé obce na Zlínsku opraví vodovody a čistírny. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Na českých silnicích přibývá agresivního chování řidičů. Jedná se například o nebezpečné předjíždění, úmyslné vybrzďování a nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti. Vláda proto chystá změnu zákona. Za agresivní jízdu, při které by šofér ohrozil ostatní a způsobil jim újmu, by mohlo skončit až na 3 roky ve vězení. Agresivita na českých silnicích je také 3. nejčastější příčinou dopravních nehod.
6: Morava aktuálně.
5: Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti. Dům dětí a mládeže Fontána otevírá za 5 milionů korun 2 nové učebny pro malé přírodovědce a v základní škole ve Skřečoni začne fungovat nové chemické a fyzikální hnízdo. Více podrobností má pro nás mluvčí města Jana Končítková.
7: Přírodovědné obory se rychle vyvíjí a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém se s nimi děti seznamují. Nové prostory a vybavení jim umožní dělat pokusy, pracovat s nejmodernější technikou a ověřovat si své znalosti v praxi. Chceme jim zajistit podmínky, které podpoří jejich zvídavost a některé z nich nasměrují k oboru, kterému se možná budou jednou věnovat i profesně.
5: Na Zlínsku získá 6 malých obcí peníze na nové vodovody a kanalizace. Krajští radní pro ně vyčlenili téměř 20 milionů korun. Peníze pomohou například s opravou vodojemu v Komni anebo s modernizací čistírny odpadních vod v Bystřičce. Finanční injekci pro vesnice do 2000 obyvatel pak v září schválí zastupitelstvo.
6: Rádio Čas, sport.
5: A Jiří Lehn.

Van der Winkelovou 2-6, 7-5 a 6-3. Naopak dohrála Barbora Krejčíková, která podlehla Kamile Rachimovové z Uzbekistánu 6-7, 2-6. V úterý bude slunečný.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale pak máš Kapibaří kavárny,
2: no.
1: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě ví, že to zaplatí turisti.
2: A taky jsi z něj byla na mě jako.
1: Je to turistická past, ale přátelé,
3: ale stojí za to!
1: Já chci svoji kapibárku.
2: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
1: Ne.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Jazz. Radio Jazz. Hity, které milujete.

ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě, jak je zvykem véteru Rádia Čas, také z hity, které milujete. No a my dneska řešíme dovolené nebo celkově prázdniny a vaše zážitky, které jste měli. A já tady mám pro vás taky jeden takový příběh. Podíváme se na muže, který kvůli dovolené 5 let neslyšel. Co se stalo, tak to si řekneme za chvilku. A myslím si, že vás to opravdu pobaví. Teď už ale muzika. Jsme Rádio Čas. Hity, které miluji.

0: Společnost při pondělku vám dělá Rádio Čas a jak jsem slíbil, tak se tady podíváme na příběh, u kterého si říkám, že člověk někdy hledá problém opravdu někde jinde, než ve skutečnosti je. Mám tady totiž příběh Wallace Lee, což je muž, který měl několik let pocit, že se mu zhoršuje sluch. Dal si jedna a jedna dohromady, uznal, že pracuje v lučném prostředí, takže si to spojil právě s tím. No a člověk si řekne, jasně, hluk to dává smysl, ale když se rozhodl, že celý problém začne řešit a šel s ním k lékaři, tak přišlo docela překvapivé vysvětlení. V uchu měl totiž 5 let zaseknutý plastový kousek ze špuntu do uší, který tam zůstal právě po jednom z jeho letů na dovolenou. Lékař ho vytáhl a sluch se mu téměř opravdu okamžitě zlepšil. Tak pozor na to, pokud používáte špunty a najednou vám přijde, že jste hluší, tak možná vám tam nějaký ten kousíček zůstal. Ode mě další muzika, za chviličku další hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
5: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
4: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
5: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
4: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.

0: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas.

0: 31. srpen, co si budeme, léto takřka končí a zítra nás čeká první školní den a tak trošku nostalgicky vzpomínáme na zážitky, které jsme v tomto létě stihli. Ptáme se na Facebooku, na WhatsAppu a píšete nám toho spousty. Markéta napsala třeba, jejich spousta, ale asi dovolená s dcerou. Když už nyní vstupuje věkem do dospělosti, možná poslední společná dovolená. Napsala také Kača, jo, to bylo teď v srpnu, když jsem překonala sama sebe, když jsem zvládla celkem šílený hike na skalách na Slovensku. Spousta zážitků, dejte vědět, pište na Facebook, na WhatsApp, nahrávejte hlasovky, budeme se tomu ještě dneska věnovat. Teď ale počasí, jak bude?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, objevit se mohou přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 26 stupni Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: V pondělku se držíte vlny Rádia Čas, my jsme za to rádi a odměňujeme vás třeba obědy, a nejenom pro vás, ale také pro kolegy v práci s naší obědovkou Rádia Čas, do které se můžete zaregistrovat na našem webu casradio.cz. Můžete mít oběd úplně zdarma, stačí jenom u vás v práci poslouchat naše rádio a být samozřejmě zaregistrovaný a na telefonu. No a my vždy mezi 11. až 12. hodinou zavoláme někomu z vás a pokud zvednete telefon, tak oběd, no samozřejmě musíte ještě prokázat, že nás posloucháte, tak potom už je oběd na nás. Tak držím palce, ať celý tento týden nadělujeme, já posílám další muziku a připravujeme zprávy.
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas za 5 minut 13. hodina a slovo si teď bere Marcelka. Máme pro vás info z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že nový školní rok přinese řadu změn.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Řidiči pozor, v Ostravě Krásném poli omezuje provoz oprava svodidel na hlavním tahu z Opavy směrem do centra. Řidiči musí počítat se zdržením. Právě tak jako na dálnici D35 u Palonína na Šumpersku. Jedná se o levý jízdní pruh ve směru na Olomouc. A stále jsou dopravní komplikace v Miloticích na Hodonínsku na Zámecké ulici, kde havarovaly dvě dodávky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Nový školní rok přinese řadu změn. Dopravní hřiště v Luhačovicích čeká modernizace a v Opavě se po třech letech znovu otevře zimní stadion. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V českých školách začínají od září platit nová pravidla. Nástup do první třídy půjde odložit anebo si první rok zopakovat už jen ze závažných zdravotních důvodů od lékaře. Rodiče navíc musí nově počítat s tím, že si připlatí za školky a družiny, které plošně podraží. Ministerstvo školství zároveň začíná více hlídat, aby se některé děti v problémových regionech neocitaly v selektovaných školách.
2: Morava aktuálně.
0: V Luhačovicích čeká dětské dopravní hřiště v areálu sportovního centra Radostova další modernizace. Zlínský kraj na projekt přispěl 600 tisíc korun. Změny rozšíří možnosti výuky o další konkrétní dopravní situace, jak uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel.
3: Dopravní hřiště umožňují dětem bezpečně si vyzkoušet situace, s nimiž se následně setkávají v běžném provozu. Doplněním semaforu a signalizace na železničním přejezdu bude výuka zase o něco bližší realitě. Děti si mohou prakticky osvojit správné návyky, které jsou pro jejich bezpečný pohyb v silničním provozu zásadní.
0: V Opavě se po více než třech letech oprav znovu otevře zimní stadion. Brány zrekonstruované arény se lidem oficiálně zpřístupní v pátek 25. září, kdy domácí hokejisté přivítají Valašské Meziříčí. Stadion za bezmála 442 milionů korun má kompletně nové tribuny pro 2000 diváků, také moderní šatny i posilovnu. Architekti i přes nové technologie zachovali původní historickou ocelovou konstrukci z 50. let.
2: Rádio Čas, sport.
0: A české volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřkám mají co vracet. Před dvěma roky na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Úterý nám nabídne polojasno až oblačno s teplotami od 23 do 26

0: Radimem a Lenkou.
1: Ale pak máš kapibaří kavárny.
2: No.
1: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě ví, že to zaplatí turisti.
2: A taky jsi z nich byla na měko.
1: Je to turistická past, ale přátelé,
3: ale stojí za to!
1: Já chci svoji kapibárku.
2: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
1: Ne.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 31. srpnový den, posloucháte Rádio Čas. No a zítra už 1. září půjde se do školy a my tak vzpomínáme na léto, na okamžiky, které byly ty nejsilnější. Pište nám na Facebook, na WhatsApp, i v této hodince se tomu budeme věnovat. Já už ale posílám další hity, které milujete, a za chviličku, kam vyrazit za sportem.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Taky všem Pavlínám dneska přejeme všechno nejlepší. Pavlíny dneska slaví svátek a na to jsme mysleli také v ranním pořadu Dobré ráno Moravo, kde i dnes probíhalo Víš nevíš. Tak pojďme se podívat do dnešního rána, jestli byste vy při pondělku věděli třeba, jak se v roce 2015 přejmenovala hora Mount McKinley. Taky o tom byla řeč, takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: Rok 2015. Nejvyšší hora Severní Ameriky, Mount McKinley, je na Aljašce, jo, byla konečně přejmenována na svůj původní název. Takže před 11 lety prostě Mount McKinley, o kterém jsem slyšel i já, tak přejmenovali na původní název. Jak se tady teď jmenuje? Nejvyšší hora.
3: Tak to fakt nevím.
2: Severní Ameriky na Aljašce.
4: Tak nevím.
2: Já jsem měl na výběr, a tě to nezdržujeme.
4: Takový možnosti.
2: Mount Logan.
3: Ne.
2: Denali, jo, El Capitane, nebo Mount Rushmore?
4: Mount Rushmore.
2: Zlátí moji, já jsem věděl, že zabuduju.
3: To jsem si vymyslel.
2: Mount Rushmore je prosím vás taková ta, kde jsou vytesané ty hlavy těch prezidentů přece.
4: No a to není ale ještě.
2: A tohle to je Denali.
3: Ano, Denali.
4: Aha, no. To jsem v životě neslyšela.
2: Jazyce původních obyvatel, to znamená vysoká, přiznávám, naučil jsem se novou věc, protože pro mě to bylo Mount McKinley.
4: Mount McKinley,
2: ano. V 48. zahájilo, to bude asi tady pro odbornici, v 48. zahájilo prvním představením svou činnost pražské Libeňské divadlo, známé jako divadlo S.K. Neumanna. Jak se jmenuje dneska? Libeňské divadlo. S.K. Neumanna. Libeň, no. Zastávky, metra, pod
3: Palmovkou.
2: Najednou si člověk vzpomene. A teď...
4: Ale já nevím, že to je Libeň. Já to mám pořád, že Palmovka. Já nevím, která je to část totiž.
2: No, je to
4: mimochodem
2: tak, no.
4: Velmi významné divadlo.
3: Ano, je to odbornice rádě. Měl
2: vždycky ty doušky její a podobně.
4: Ale nevím, hele, že to je Libeň.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
9: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pokud si chcete užít poslední prázdninový den a přemýšlíte, kam vyrazit a chtěli byste u toho třeba aktivně sportovat, tak tady mám pro vás pozvánku do lezeckého centra Hangár v Ostravě, protože to je největší lezecké centrum v Moravskoslezském kraji a je určeno ať už pro ty nejmenší, tak pro ty největší, pro začátečníky, tak i pro profesionály, zkrátka úplně každý se tam přijde na své akce pro celou rodinu. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky. Teď počasí, jak bude zítra?
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až oblačno.

0: I v pondělí odpoledne si držíte vlny Rádia Čas a já tady mám pro vás pozvánku na náš hudební svátek, protože tak jako každý rok, tak i letos pro vás pořádáme megakoncert Rádia Čas pro všechny bezvaldi a letos s datem 21. listopadu. To je den, kdy se opět potkáme v Ostravar aréně, nebo pardon, v Mustang aréně, ona se přejmenuje, že jo. No a vystoupí tam na jednom pódiu, jak slyšíte, skupina Europe. Kromě nich také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Tak pokud ještě nemáte své lístky na našem webu cazradio.cz, jsou aktuálně v předprodeji. No a já se budu těšit, že se 21. listopadu společně potkáme.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Stavebniny Dech přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dech. Více na Dech.cz.
7: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš

0: bavit. Kroužkovraní 5. a 6. září v Avionu.
1: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 14. hodina, a to znamená, že se slovo bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si řekneme, že státní zaměstnanci dostanou přidáno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí.

0: ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Řidiči pozor, v Ostravě ve Slovenské ulici na hlavním tahu z přívozu směrem do Hrušova narazilo osobní auto do dopravního značení. V Olomouckém kraji si dávejte pozor přímo v Olomouci na Pražské ulici. Tady na výjezdu z města směrem na Mohelnici komplikuje dopravu srážka dvou osobních aut. A v Uherském Brodu v Brodské ulici na hlavním tahu ve směru na Nivnici se srazilo osobní auto s koloběžkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Státní zaměstnanci dostanou přidáno. Strážníci startují preventivní akce a v Olomouci vzniklo nové kulturně edukační centrum. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Státní a veřejné zaměstnance čeká od příštího roku zvýšení platů o 5 až 9 %. Vláda také schválila změnu tarifních tabulek ve veřejné sféře. Ty nesmí klesnout pod úroveň minimální mzdy. Novinkou jsou i nová pravidla pro spravedlivé a rovné platy. Například ženy už nesmí dostávat za stejnou práci méně peněz než muži. Pokud firma pravidla poruší, může dostat pokutu až 1 000 000 korun.
3: Morava aktuálně.
1: Městská policie Ostrava startuje preventivní akci Bezpečně do školy. Co všechno bude její součástí, to už nám prozradila mluvčí policie Helena Baďurová.
4: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích, na vytipovaných přechodech. Pro chodce dohlednou na bezpečnost dětí také strážní. Je také apel na řidiče ke vzájemné ohleduplnosti k dalším účastníkům z provozu. Cílem je, aby se děti pohybovaly bez nehod a návrat z prázdnin i celý školní rok si užili dle svých představ a v bezpečí.
1: V Olomouci vzniklo nové kulturně edukační centrum, které propojuje umění se vzděláváním. Moderní prostory budou společně využívat Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Centrum nabídne zázemí s učebnami, zkušebnami a také dílnami pro výrobu divadelních dekorací. Nové pracoviště se zaměří i na vzdělávání laické i odborné veřejnosti a na celkovou popularizaci divadelní scény.
3: Rádio Čas, sport
1: a hokej.

0: Důvodem je přetlak v kádru. Počasí nám v úterý nabídne polojasno až oblačno s teplotami od 23 do 26 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ale pak máš Kapibaří kavárny, no. Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě víš, že to zaplatí turisti.
3: A taky jsi z nich byla na mě jako.
2: Je to turistická past, ale přátelé,
4: ale stojí za to!
2: Já chci svoji kapibárku.
3: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Byla to kapibara?
2: Ne.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Mám bohče od pámbička boky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost Připondělku vám dělá rádio čas a také hity, které milujete. Protože tady máme nový týden, tak za chviličku tipy, kam můžete v tomto týdnu vyrazit. A mrkneme se na to, na co se můžeme těšit v zítřejším pořadu Jeste s rozumem. Tak s námi zůstaňte, teď už muzika. Čas.
1: Rádio čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Je tady nový týden a s ním také možnosti, kam můžete vyrazit, a já vás jako první zvu do mého rodného města, do Nového Jičína, protože tento víkend, nebo respektive v pátek a v sobotu, tam bude probíhat slavnost města. V pátek se můžete těšit na koncerty Jany Kiršner a Kolárovců, v sobotu vystoupí například Brixen, Aneta Langerová a Ine Cafe a mnoho, mnoho dalších, spousta skvělého programu pro celou rodinu, tak pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat. No a pozvánku mám také na neděli, tentokrát do Olomouce, protože že chutě kraje míří právě do Olomouce. I tady se můžete těšit na spousta zábavy, mimo jiné tady bude Ave, kterou znáte z reality show Hell's Kitchen. Adam Rundus vaří s živnou, budou tady také Magie Antonyho Bartníka a mnoho, mnoho dalšího. Ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
0: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
2: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
3: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
4: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
3: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
4: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
3: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
5: KP Revital Ostrava.
4: Vaše práce,
3: vaše stopa.
4: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
6: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
7: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalin nic necítím. Nedokážu se asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
8: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
9: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
10: Rádio Čas.
11: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Držíte se vlny Rádia Čas a už zítra, tak jako každé úterý po 11. hodině v našem éteru, odstartuje pořad Jeste s rozumem s Evčou Rigler. No a my se budeme bavit o paprice, tak pojďme se trošku blíž podívat na to, co si řekneme.
1: Paprika je skvělá nejenom jako oživení našeho talíře, ale může být také velmi prospěšná pro naše srdce a cévy. A to se o ní moc neví. Paprika totiž obsahuje látky, které pomáhají chránit cévy a podporují jejich správné fungování. A díky obsahu draslíku může přispívat také k udržení normálního krevního tlaku. Paprika je taky zajímavá tím, že obsahuje kapsaicin, přirozenou látku, která stojí za pálivostí takových těch ostřejších odrůd. My jsme tomu jako děti kdysi říkali štipkavost, takže štipkavá paprika. A právě ta obsahuje kapsaicin, který je předmětem řady výzkumů pro své účinky na metabolismus a prokrvení našeho organismu. No a zajímavé je taky to, že paprika může být skvělým pomocníkem pro naše trávení. Obsahuje totiž vlákninu, která je důležitá pro správnou funkci střev a prospívá tak našemu trávícímu systému. A nejenom jemu.
0: Řekla Evča Rigler, já osobně papriku miluju. Nejvíc teda tu grilovanou, i když to nevím, jestli by se mnou Evička úplně souhlasila. Každopádně hlavně o paprice, to bude už zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas. Teď se pojďme podívat na počasí, jak bude?
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 3 a

0: poslední prázdninový den. No, já si vzpomínám, jak jsem jako dítě nesnášel tento den, nebo respektive ten zítřejší, který přijde 1. září, kdy po 2 měsících musíme opět zpátky do školy. Každopádně, tím, že zítra startuje nový školní rok, tak Rádio Čas bude i letos u toho. Město Ostrava připravuje akci Bezpečně nejen do školy, která proběhne přímo letos u základní školy v Proskovicích. No a Rádio Čas s tama bude mezi 8 až 9 hodinou živě vysílat v rámci pořadu Dobré ráno Moravo, přímo z našeho mobilního studia. No a pokud dorazíte, tak tady na vás toho čeká spousty a spousty. Před školou budou na děti čekat hostesky Rádia Čas s naším sluníčkovým maskotem, městská policie a také speciální zebra pro školáky, kde si děti zábavnou formou vyzkouší, jak správně a bezpečně přecházet silnici. Tak rozhodně doražte už zítra 1. září u základní školy v Proskovicích. No a pokud to nestihnete, tak samozřejmě mezi 8 až 9 hodinou v éteru Rádia Čas. Ode mě další muzika a připravujeme zprávy.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Radio Čas za 5 minut 15. hodina. Se mnou ve studiu už Terka Puferka. Krásné odpoledne, ahoj.
1: Čauky.
0: My dneska řešíme léto, protože to už končí, že jo, zítra první školní den. Tak vzpomínáme trošku nostalgicky na ty nejlepší zážitky. Tak co je to u tebe?
1: Mm-hmm, tak já zkusím vypíchnout takové dva. Za prvé, když jsem s klukama poprvé šla na bobovku a viděla, jak se to užívá, jak je to strašně baví. A pak teda ze sportovního hlediska, že jsem poprvé dvakrát za sebou vyšla smrk, taková malá příprava na mou budoucí B7, takže z toho jsem měla radost.
0: No pěkně, ty jsi hodně sportovní typ, ještě předtím, než jsme šli do vysílání, tak se mi říkala, že jsi byla na akci, kterou jsme mimo jiné promovali tady ve Eteru Rádia Čas, na Feroně mám pocit.
1: Kolečko spojuje, ano.
0: Kolečko spojuje, ano, a ujela jsi, kolik jsi to říkala?
1: No 43 km na bruslích, ale je pravda, že z 5 hodin, co se bruslilo, jsem já měla šanci bruslit jenom 3 hodiny, takže řekněme, že jsem celkem spokojená s výsledkem.
0: Takže, no jasně, maraton jen tak dát, klobouk dolů. Téma, které dneska budeme ještě řešit, pište na Facebook, na WhatsApp vaše největší zážitky z léta. Teď už ale předávám slovo Marcelce, máme pro vás info z dopravy a také nejčerstvější zprávy.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě ve Slovenské ulici. Na hlavním tahu z přívozu směrem do Hrušova narazilo osobní auto do dopravního značení. Kvůli nehodě se vyplatí opatrnost také v Lipové Lázních na Jesenicku na hlavním tahu směrem na Žulovou. A s komplikacemi počítejte stále v Uherském Brodu v Brodské ulici na hlavním tahu ve směru na Nivnici, kde se srazilo osobní auto s koloběžkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Ministerstvo dopravy chystá bič na agresivní řidiče. Bohumín podpoří zvídavé školáky a malé obce na Zlínsku opraví vodovody a čistírny. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Na českých silnicích přibývá agresivního chování řidičů. Jedná se například o nebezpečné předjíždění, úmyslné vybržďování a nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti. Vláda proto chystá změnu zákona. Za agresivní jízdu, při které by šofér ohrozil ostatní a způsobil jim újmu, by mohlo skončit až na 3 roky ve vězení. Agresivita na českých silnicích je také 3. nejčastější příčinou dopravních nehod.
2: Morava aktuálně.
0: Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti. Dům dětí a mládeže Fontána otevírá za 5 milionů korun 2 nové učebny pro malé přírodovědce a v základní škole ve Skřečoni začne fungovat nové chemické a fyzikální hnízdo. Více podrobností má pro nás mluvčí města Jana Končítková.
3: Přírodovědné obory se rychle vyvíjí a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém se s nimi děti seznamují. Nové prostory a vybavení jim umožní dělat pokusy, pracovat s nejmodernější technikou a ověřovat si své znalosti v praxi. Chceme jim zajistit podmínky, které podpoří jejich zvídavost a některé z nich nasměrují k oboru, kterému se možná budou jednou věnovat i profesně.
0: Na Zlínsku získá 6 malých obcí peníze na nové vodovody a kanalizace. Krajští radní pro ně vyčlenili téměř 20 milionů korun. Peníze pomohou například s opravou vodojemu v Komni anebo s modernizací čistírny odpadních vod v Bystřičce. Finanční injekci pro vesnice do 2000 obyvatel pak v září schválí zastupitelstvo.
2: Rádio Čas, sport.
0: A Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Pabla Caréňa 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a Plíšková zdolala Belgičanku Hane van der Winkelovou 2-6, 7-5 a 6-3. Naopak dohrála Barbora Krejčíková, která podlehla Kamile Rachimovové z Uzbekistánu 6-7, 2-6. V úterý bude slunce.

0: Právo s Radimem a Lenkou.
1: Ale pak máš Kapibaří kavárny.
2: No.
1: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě ví, že to zaplatí turisti.
2: A taky jsi z něj byla na mě jako.
1: Je to turistická past, ale přátelé,
3: ale stojí za to!
1: Já chci svoji kapibárku.
2: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
1: Ne.

Radio Čas.

0: čas, já vás všichni vítám u dnešního vysílání. No a když už jsme se bavili na začátku o tom sportování, tak se podíváme sice do jiné kategorie, ale velmi úspěšné pro Českou republiku. A jedná se konkrétně o šampionát, který probíhal v Jihoafrické republice, powerlift konkrétně. A tam zabodovala jedna česká dáma, moje jmenovkyně Tereza Břesková. Podařilo se jí totiž stát se jakožto juniorkou královnou planety, protože v rámci trojboje v součtu zvedla ten největší počet kil, který se kdy na světě podařil ženě, a je to konkrétně 620 kg. Ona byla teda v kategorii nad 84 kg. No a jenom pro ty, kteří se třeba zajímají o tohle téma, tak budete asi koukat, protože povedlo se jí na bench press zvednout 132,5 kg, dřepla 280 a do toho ještě na mrtvý tah zvedla 207,5 kg, což je naprosto šílené a nepředstavitelné, takže držíme palce, ať se daří i nadále, protože myslím, že má ještě velké množství kariéry před sebou a už teď je nejlepší na světě.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas. Moje nejoblíbenější píseň Michaela Jacksona Black or White právě dohrála. No a já si myslím, že všichni, kteří byli letos na filmu Michael, právě o Michaelu Jacksonovi, tak už jsou úplně nedočkaví a těší se na to, až nám přijde do kin někdy v příštím roce dvojka. Protože ten film je natočený neuvěřitelně dobře, sklízní obrovské úspěchy a automaticky se po nějaké chvíli zařadil jakožto nejúspěšnější životopisný film, porazil dokonce i Bohemian Rhapsody, Rocketmana, Oppenheimera, prostě úplně všechny. A já se na jednu stranu vůbec nedivím, protože ty herecké výkony byly fenomenální, celkově střih, kamera, opravdu klobouk dolů. A moc se těším na tu dvojku. Jafar Jackson je ten, který tam stvárnil roli Michaela Jacksona a nejúžasnější na tom je, že je to jeho synovec, takže o to více mu bylo přirozené naučit se ty pohyby a veškeré grimasy krále popu. Taky musím říct, že jako jsem chvíle by zapomínala, že se vlastně nedívám na Michaela Jacksona a už se moc těšíme. Konkrétně koncem roku 2027 je očekávána premiéra, takže držme si palce, ať to stihnou, protože první díl celosvětově vydělal už přes miliardu dolarů, což dává tvůrcům krásně zelenou proto, aby rozvinuli další část.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj. Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
4: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
3: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
4: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
3: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
5: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Rádio Čas. Hrajeme.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, věřím, že spoustu z vás má doma různé domácí mazlíčky. No a jedním z těch opravdu velmi populárních v poslední době začínají být papoušci, ale pozor, nemám na mysli úplně nějaké malé andulky, agaporise, alexandry malé a tak podobně, ale spíše něco jako papoušek a radši kakadu. Protože tihle parťáci dokážou být neuvěřitelně vtipní, de facto si je můžete chodit ven v uvozovkách i venčit, protože oni nemají problém se vrátit, když jsou dobře vycvičení. Zároveň si s nima můžete skvěle pokecat, zaspívat, zatančit nebo si je sebou vzít třeba i do hospody, jak říkají někteří chovatelé a majitelé. Já si myslím, že rozhodně to stojí za uváženou. Pravdou teda je, že péče o ně je opravdu velmi náročná a člověk na to potřebuje spoustu času, protože oni milují, když se jim někdo věnuje a když jsou ve společnosti a moc nesnáší, když jsou doma sami. A já mám takový super návrh pro všechny, kteří by si to chtěli aspoň částečně vyzkoušet, protože někteří z nás mají jasno, že opravdu papoušky doma chovat nemohou, ale na různých akcích po celé České republice se pravidelně objevuje Arakovo, což je normálně taková organizace, která vám přiveze 20 papoušků na vaši akci a vy tam s nimi potom můžete komunikovat, být s nimi v takové velké jakoby kleci a já jsem to zažila několikrát a byl to naprosto nezapomenutelný zážitek. Tak napište mi, jestli by vás třeba něco podobného taky lákalo, jestli už jste to vyzkoušeli, anebo jestli jste jedním z těch, kteří nějakého papouška doma mají.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až oblačno.

0: Florida Vistl a vy posloucháte Radio Čas. Já se musím přiznat, že tohle je přesně taková ta letní pecka, která už k takovým těm venkovním letním večírkům neodmyslitelně patří. No a léto už nám pomalučku bohužel končí, což v překladu znamená jednu dobrou zprávu, že si můžeme začít plánovat třeba nějaké zajímavé akce a večírky na podzim. Třeba shodou okolností mám na mysli takového 21.11., kdy bude probíhat jedna super akce, konkrétně v Ostravar aréně. No a mám na mysli samozřejmě náš mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. A bude to jízda opravdu ve velkém, protože kromě českých interpretů, například David Koller, Olympic, ze Slovenska zase Lenny a Marpo. No ale mimo to si užijeme také legendární světoznámou skupinu Europe, která dorazí do České republiky v rámci evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. No a právě i na náš mega koncert. Já se na to neskutečně těším, až budou burácet všechny arény a až si to tam z plna hrdla zaspíváme, tak doufám, že u toho nebudete chybět.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
8: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
9: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
3: Radio Chess.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a pojďme se podívat na dnešní téma, které řešíme na Facebooku, a to je, který okamžik z letošního léta budete mít v mysli na pořád. Na co vzpomínáte nejraději? My máme krásné komentáře, například Kača píše, jo, to bylo teď v srpnu, kdy jsem překonala sama sebe, když jsem zvládla celkem šílený hike na skalách na Slovensku. Můj partner byl na mě pyšný, tak my jsme samozřejmě taky pyšní, překonávat sebe sama, to je paráda, a vy nám napište, co byl ten nejlepší zážitek letošního léta právě pro vás. No a my už se teď podíváme, jak to aktuálně vypadá na silnicích, a dáme si také zprávy ze světa i z domova, které pro vás má Marcelka.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Provodově na Zlínsku. Na hlavním tahu ve směru na Želechovice se srazila dvě auta, na místě zasahují záchranáři. V Jihomoravském kraji se pak staly hned dvě vážné nehody motorkářů. V Brně v Žabovřeské ulici na hlavním tahu ve směru do Pisárek se střetl motocykl s osobním autem a další havárie motorkáře pak omezuje provoz u Čejkovic na Hodonínsku. Tady zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Je to na tahu ve směru na Velké Bílovice. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Nový školní rok přinese řadu změn. Dopravní hřiště v Luhačovicích čeká modernizace a v Opavě se po třech letech znovu otevře zimní stadion. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V českých školách začínají od září platit nová pravidla. Nástup do první třídy půjde odložit anebo si první rok zopakovat už jen ze závažných zdravotních důvodů od lékaře. Rodiče navíc musí nově počítat s tím, že si připlatí za školky a družiny, které plošně podraží. Ministerstvo školství zároveň začíná více hlídat, aby se některé děti v problémových regionech neocitaly v selektovaných školách.
2: Morava aktuálně.
0: V Luhačovicích čeká dětské dopravní hřiště v areálu sportovního centra Radostova další modernizace. Zlínský kraj na projekt přispěl 600 tisíc korun. Změny rozšíří možnosti výuky o další konkrétní dopravní situace, jak uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel.
3: Dopravní hřiště umožňují dětem bezpečně si vyzkoušet situace, s nimiž se následně setkávají v běžném provozu. Doplněním semaforu a signalizace na železničním přejezdu bude výuka zase o něco bližší realitě. Děti si mohou prakticky osvojit správné návyky, které jsou pro jejich bezpečný pohyb v silničním provozu zásadní.
0: V Opavě se po více než třech letech oprav znovu otevře zimní stadion. Brány zrekonstruované arény se lidem oficiálně zpřístupní v pátek 25. září, kdy domácí hokejisté přivítají Valašské Meziříčí. Stadion za bezmála 442 milionů korun má kompletně nové tribuny pro 2000 diváků, také moderní šatny i posilovnu. Architekti i přes nové technologie zachovali původní historickou ocelovou konstrukci z 50. let.
2: Rádio Čas, sport.
0: A české volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřkám mají co vracet. Před dvěma roky na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Úterý nám nabídne polojasno až oblačno s teplotami od 23 do 26.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale pak máš Kapibaří kavárny,
2: no.
1: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě ví, že to zaplatí turisti.
2: A taky jsi z něj byla na mě, jako.
1: Je to turistická past, ale přátelé,
3: ale stojí nejlepší. Za to!
1: Já chci svoji kapibárku.
2: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
1: Ne.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: věcí.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a těžko tomu uvěřit, ale dneska je oficiálně poslední den prázdnin. Zrovna na tenhle den nám vyšla i bouřka na různých místech po celé České republice a mně se velice líbilo, jak to okomentovala Tamara Klusová na svých sociálních sítích, protože k té bouřce napsala, jako by přišla omít sluncem voňavou kůži, rozčesat vlny ve vlasech a pošeptat nám, že další léto života je za náma. No a pak to pokračovalo dlouhým povídáním a hlavní myšlenka byla o tom, že sice si můžeme stýskat, že nám léto už končí, ale že ten čas strašně rychle běží a místo toho je mnohem lepší se třeba soustředit na to, že přichází podzim a že i ten sebou přináší ve většině případů spoustu krásných barev, vůní, zážitku. Takže já vám přeju, abyste přesně s takovýmhle nastavením zítra šli na ten první školní den, ať už jdete do jakékoliv třídy, na střední základku či výšku. Držím palce, ať to vyjde co nejlépe a hlavně těšme se na to, co nás čeká, protože toho hezkého je přeci jenom pořád dost.

0: Ladíte Rádio Čas, no přátelé, jak už jsme to nakousli před malou chvílí, zítra máme první školní den, držíme palce všem, především prvňáčkům, ale pokud máte nějakou vzpomínku, na kterou opravdu nikdy nezapomenete z letošního léta, ať už to byl nějaký výlet, nebo třeba nějaká oslava, případně třeba nějaký výstup na hory, nebo prostě jenom pohodová chvíle, kdy jste stáli třeba na zahradě či balkóně, měli kolem své milované a cítili jste, že teď je vám prostě skvěle, napište nám to do našich komentářů na Facebooku Rádia Čas, protože to je přesně to, co tam dneska probíráme a zjišťujeme. Nazbírejme co nejvíce krásných zážitků, klidně, pokud jich máte hodně, tak nám jich tam napište více, protože co lepšího člověk může dělat, než se po létě bavit s těmi, které nějakou dobu neviděl, ať už v práci nebo třeba ve škole, a sdělovat si všechny ty zážitky. Na to jsem se teda já osobně do školy vždycky velice těšila a taky když se vidím po létě zase s některými kolegy, se kterými jsem se přes prázdniny nevídala, tak jsme prostě najeli na tu vlnu povídat si o všem do detailu a člověk si řekne, co se všechno vlastně za ty dva měsíce dá stihnout.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čiazno a téma, které tady řešíme docela často, jak se co nejdéle udržet v mentální kondici, aby člověk mohl svou mysl používat co nejdéle, jak to zařídit. Ve většině případů se doporučuje stále učit něco nového, anebo třeba i opakovat to, co už jsme se naučili, ale trošičku se v tom, řekněme, více ponořit do daného tématu. A myslím si, že hodně by mohlo pomoct třeba i to, co aktuálně nabízí stát seniorům. Konkrétně jsou to kondiční jízdy, na které se můžete přihlásit, jejich zhruba v rámci 250 autoškol po celém Česku. No a od 60 let se můžete přihlásit nebo přihlásit své rodiče či prarodiče, aby si zopakovali veškerá pravidla silničního provozu, aby se jim podařilo si ještě, řekněme, osvěžit veškeré své dovednosti v tomto ohledu. A já si myslím, že to rozhodně stojí za to. Přeci jenom řízení není úplně jednoduchá věc, kot v nějaké špičce, a kot ve vyšším věku to může být opravdu velmi náročné. Takže pokud byste měli chuť, stačí se podívat na internet a najdete tam přesný návod, kde se můžete přihlásit, kolik to stojí a co pro to musíte udělat.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až oblačno.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a pokud byste si ve školním roce chtěli potom někdy třeba i odpočinout od přemýšlení a protahování mozkových blan, tak mám pro vás super tip, kam si můžete zajít protáhnout naopak tělo, a jedná se o Hangár Ostrava, což je skvělé boulderingové centrum v Moravskoslezském kraji, to úplně největší ze všech, no a zve jak malé, tak velké, ideální pro rodiny s dětmi, protože zatímco vy můžete využívat ty moderní lezecké stěny, tak děti se zabaví v rozlehlém pohybovém parku. Je to tam jak pro zkušené lezce, tak i pro úplné začátečníky, takže vyzkoušet to může úplně každý.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pondělním odpolední, při posledním prázdninovém dni, tak doufám, že si ho patřičně užíváte. No a my tady samozřejmě s vámi budeme i nadále. Aktuálně tady Marcelka pro vás má čerstvé zprávy ze silnic a také informace ze světa i z domova. No a pak už pokračujeme v dnešní odpolední jízdě.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Řidiči aktuálně pozor v Třinci ve Staroměstské ulici. Na hlavním výjezdu z města směrem na Oldřichovice se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění, ale vozy částečně blokují silnici. V Jihomoravském kraji pak dávejte pozor v Brně v Žabovřeské ulici, kde se na městském okruhu ve směru do Pisárek srazil motorkář s osobním autem a policisté tam uzavřeli jeden jízdní pruh. A další vážná havárie motorkáře se stala také na silnici u Čejkovice na Hodonínsku, přímo na křižovatce směrem na Velké Bílovice. I tady stále na místě zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Státní zaměstnanci dostanou přidáno. Strážníci startují preventivní akce a v Olomouci vzniklo nové kulturně edukační centrum. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Státní a veřejné zaměstnance čeká od příštího roku zvýšení platů o 5 až 9 %. Vláda také schválila změnu tarifních tabulek ve veřejné sféře. Ty nesmí klesnout pod úroveň minimální mzdy. Novinkou jsou i nová pravidla pro spravedlivé a rovné platy. Například ženy už nesmí dostávat za stejnou práci méně peněz než muži. Pokud firma pravidla poruší, může dostat pokutu až 1 000 000 korun.
1: Morava aktuálně.
3: Městská policie Ostrava startuje preventivní akci Bezpečně do školy. Co všechno bude její součástí, to už nám prozradila mluvčí policie Helena Baďurová.
4: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích, na vytipovaných přechodech. Pro chodce dohlednou na bezpečnost dětí také strážní. Je také apel na řidiče ke vzájemné ohleduplnosti k dalším účastníkům z provozu. Cílem je, aby se děti pohybovaly bez nehod a návrat z prázdnin i celý školní rok si užili dle svých představ a v bezpečí.
3: V Olomouci vzniklo nové kulturně edukační centrum, které propojuje umění se vzděláváním. Moderní prostory budou společně využívat Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Centrum nabídne zázemí s učebnami, zkušebnami a také dílnami pro výrobu divadelních dekorací. Nové pracoviště se zaměří i na vzdělávání laické i odborné veřejnosti a na celkovou popularizaci divadelní scény.
1: Rádio Čas, sport.
3: A

0: Důvodem je přetlak v kádru. Počasí nám v úterý nabídne polojasno až oblačno s teplotami od 23 do 26 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ale pak máš Kapibaří kavárny.
3: No.
2: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě ví, že to zaplatí turisti.
3: A taky si z ní byla na mě jako.
2: Je to turistická past, ale přátelé,
4: ale stojí za to!
2: Já chci svoji kapibárku.
3: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
2: Ne.

Hity, které milujete.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas. Život je krásný, přes léto obzvlášť, a je to zároveň doba, kdy probíhá nejvíce svadeb. No a jednou z těch šťastných v letošním létě byla i Taťána Kuchařová, která nás popravdě teda všechny velmi překvapila, protože si zatím veškeré podrobnosti o vztahu nechávala čistě pro sebe. No a teď 4 roky po tom bouřlivém rozvodu s Ondřejem Brzobohatým se nejen tak objevila na svatebních fotkách. Opět si teda mimochodem bere Ondřeje, tentokrát ale nejde o Ondřeje s jakoukoliv uměleckou branží, je to lékař, konkrétně stomatolog s vlastní klinikou, vypadají podle fotek velmi spokojeně, no tak držíme palce, snad to tentokrát už vyjde. A přeci jenom ona nám teďkom do svého soukromí tolik neukazuje, ale třeba Ondřej, ten nám poskytl v podstatě velmi brzy po tom, co šli od sebe svatbu s Dariou Písařovicovou, a teď už podle aktuálních informací se opět rozvádí. Nebude to ale žádný bouřlivý rozvod, tam to proběhlo naprosto v klidu, s úctou a respektem jeden k druhému, takže budeme i Ondrovi přát štěstí. No a na fotky samotné Taťány se samozřejmě můžete podívat. Jejich blízcí řekli, že mají pocit, že jsou nesmírně šťastný pár, tak snad tomu tak doopravdy je.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: bavit.
1: Ladíte Rádio Čas, no a my si pojďme říct, kam si můžete vyrazit za zábavou. Pokud milujete vážnou a klasickou muziku, určitě doporučuji zastavit se na Svatováclavském hudebním festivalu, který se koná už od 2. až do 28. září. Takže průběžně můžete navštěvovat různá místa, kde bude spousta skvělé muziky. Další festival, tak to je zase vyloženě zaměřený na milovníky jídla, na všechny labužníky, protože se jedná o festival chutě kraje Olomouc. Ten bude probíhat 6.9. konkrétně v Rosarium od 10 do 18 hodin. No a kromě spousty různých domácích výrobků a lokálních potravin, tak tam máte i skvělý program v rámci hudby. No a v neposlední řadě bych vás určitě ráda pozvala také na slavnosti města Nový Jičín, což budou tradiční oslavy propojující historii s moderní zábavou, řemeslné trhy, bohatá regionální gastronomie. No a v rámci muziky se můžete těšit například na Janu Kiršner, Kolárovce, Anetu Langerovou nebo třeba Circus Brothers. Takže určitě doporučuji dorazit. No a probíhat to bude od 4. do 5. září.
0: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
6: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
5: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
6: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
5: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
7: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voice Aid, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
9: www.podpovrchem.com.
8: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Hity, které milujete.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no přátelé, já už jsem tady dneska mluvila o tom, jak máme úspěšné lidi v České republice, ať už je to v rámci zvedání na závodech v těžké váze, nebo třeba v takovém mistrovství světa v Japonsku, kde šlo konkrétně o dovednosti s jojem. Já si myslím, že určitě nejsem jediná, která vždycky ráda sledovala tu pohádku s Jitkou Mulavcovou. Já mám tak ráda to svoje jo. No a někteří ho mají rádi opravdu ve velkém, protože dokázali nacvičit neuvěřitelné kousky. No a my jakožto Češi jsme si přivezli stříbrné místo, respektive hned dvě stříbrné medaile. Jednu z nich nám vybojoval Jakub Dolejš a tu druhou Kateřina Halíková. Pokud byste chtěli vidět konkrétní dovednosti, které s tím umí, určitě mrkněte na internet, protože člověk opravdu nestíhá sledovat, kde všude se to jojo hýbe a jak se do toho nezamotat, takže klobouk dolů, no a další úspěch tady do českých končin.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Na horách budou teploty kolem 18 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pročas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Čas, no a já se přiznám, že jestli něco absolutně nesnáším, tak jsou to nevyžádané rady. Nedej bože, nevyžádané rady maminkám, třeba ohledně kojení. Kdy to dělat, kde to dělat, ježišmarja, hlavně ne na veřejnosti, jestli to není už moc dlouho, nebo naopak příliš málo, ne, tohle je prostě no-go zóna. Nicméně existují i takové dámy, u kterých to přešlo už určitou hranici i v mých očích, a na jednu takovou se podíváme. Jedná se o Jennifer z Atlanty, která se rozhodla, že by se po 20 letech chtěla znova rozkojit, což se jí teda podařilo. Dokonce kvůli tomu pak odešla z práce, akorát teda detail je, že ne kvůli dítěti, ale kvůli svému partnerovi, protože údajně díky tomu teďko mezi sebou mají lepší intimitu a blízkost, a proto pro ní už jakoby nebyla taková motivace chodit do práce, ale raději poskytovat výživu skrze kojení svému muži. No tak co k tomu říct? Každý samozřejmě dle svého gusta, za mě už je tohle ale opravdu bizár.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

0: Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Přátelé, jste s námi na vlnách Rádia Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. No a pro dnešek už je to ode mě úplně všechno. My se uslyšíme zase ve čtvrtek po 15:00 a já bych vám všem chtěla popřát zítra do toho prvního školního dne co nejvíce štěstí, co nejvíce radosti a hlavně nadšení. Ať už je to nadšení v rámci jednotlivých předmětů nebo v rámci toho, že poznáte spoustu nových lidí, hlavně ať se vám tam líbí a ať se daří. Mějte se krásně a držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Radio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg. Za 18,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Řidiči aktuálně pozor v Třinci ve Staroměstské ulici. Na hlavním výjezdu z města směrem na Oldřichovice se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění, ale vozy částečně blokují silnici. V Jihomoravském kraji pak dávejte pozor v Brně v Žabovřeské ulici, kde se na městském okruhu ve směru do Pisárek srazil motorkář s osobním autem a policisté tam uzavřeli jeden jízdní pruh. A další vážná havárie motorkáře se stala také na silnici u Čejkovice na Hodonínsku, přímo na křižovatce směrem na Velké Bílovice. I tady stále na místě zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Ministerstvo dopravy chystá bič na agresivní řidiče. Bohumín podpoří zvídavé školáky a malé obce na Zlínsku opraví vodovody a čistírny. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Na českých silnicích přibývá agresivního chování řidičů. Jedná se například o nebezpečné předjíždění, úmyslné vybrzďování a nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti. Vláda proto chystá změnu zákona. Za agresivní jízdu, při které by šofér ohrozil ostatní a způsobil jim újmu, by mohlo skončit až na 3 roky ve vězení. Agresivita na českých silnicích je také třetí nejčastější příčinou dopravních nehod.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti. Dům dětí a mládeže Fontána otevírá za 5 milionů korun 2 nové učebny pro malé přírodovědce a v základní škole ve Skřečoni začne fungovat nové chemické a fyzikální hnízdo. Více podrobností má pro nás mluvčí města Jana Končítková.
2: Přírodovědné obory se rychle vyvíjí a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém se s nimi děti seznamují. Nové prostory a vybavení jim umožní dělat pokusy, pracovat s nejmodernější technikou a ověřovat si své znalosti v praxi. Chceme jim zajistit podmínky, které podpoří jejich zvídavost a některé z nich nasměrují k oboru, kterému se možná budou jednou věnovat i profesně.
0: Na Zlínsku získá 6 malých obcí peníze na nové vodovody a kanalizace. Krajští radní pro ně vyčlenili téměř 20 milionů korun. Peníze pomohou například s opravou vodojemu v Komni anebo s modernizací čistírny odpadních vod v Bystřičce. Finanční injekci pro vesnice do 2000 obyvatel pak v září schválí zastupitelstvo.
1: Rádio Čas, sport.

Vandervinkelovou 2-6, 7-5 a 6-3. Naopak dohrála Barbora Krejčíková, která podlehla Kamile Rachimovové z Uzbekistánu 6-7, 2-6. V úterý bude slunečno.

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ale pak máš Kapibaří kavárny.
2: No.
1: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě ví, že to zaplatí turisti.
2: A taky jsi z něj byla na mě, jako.
1: Je to turistická past, ale přátelé,
3: ale stojí nejlepší. Za to!
1: Já chci svoji kapibárku.
2: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
1: Ne.
0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
4: Tak schválně, jak by asi Music Boxu slušelo, kdyby celou hodinu jsme hráli jenom hezky a česky. Já myslím, že ano, že by to šlo. A tak dneska hudební speciálka Rádia Čas a ty největší české hity za poslední dekádu. V časáckém studiu Aleš Šklubal a jdeme na to. Když nemůžeš, tak přidej. Motivační hymna a jeden z největších hitů dekády. A co si budeme, skupina Mira je jedním z největších objevů naší hudební scény. A další fenomén, a dneska už velká hudební značka Eva Farná. Ano, proslavila se už 15 a kdo jiný by mohl zpívat boky jako skříň než ženská krev a mlíko. Takže v Music Boxu Rádia Čas dneska ty největší české a slovenské hity poslední dekády. Klidně volume doprava, zůstaňte s námi. Nezvlád.

A ta naše pomyslná hudební krabice je dneska doslova nabitá českou a slovenskou muzikou. A jsou to rovnou zásadně hity poslední dekády. Tady rozhodně nemůže chybět kapela Kryštof a jejich album Srdce být. Přineslo stejnojmenný hit, který se stál jedním z nejhranějších singlů vůbec. Ono upřímně, vybrat největší hitovku Kryštofu poslední dekády, to snad ani nejde. Jejich požehnaně. A když mega hity dekády, tak i Lhůta záruční a duo Slza s Petrem Lexou a Lukášem Bundělem proslavili se hned na první dobrou, tedy svým debutovým singlem Lhuta záruční si Slza, alespoň podle mě, a já myslím, že mi dáte za pravdu, nahlas řekla, že s námi se na české hudební scéně prostě musí počítat. Na rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Dnešní Music Box Rádia Čas si podmanili největší české a slovenské hity poslední dekády. Vybrat hudební elitu je fakt těžké, ale dělám, co můžu, a kapela Činasky vyrábí hity jako na běžícím pásu. A její skladba O ranním vstávání a rutině se stala hymnou pro spoustu z nás. A nejhranějším singlem kapely. Hitparádovým fenoménem se stala i plzeňská skupina Mandraže. Absolutní talent pro psaní hitů, spoustu fandů, ale i pád na dno Víti starého. Proslavili se hitem Hledá se žena a snad se dočkáme jejich znovuzrození. Moc držím palce. Tahle kapela na naší domácí hudební scéně prostě moc chybí. Na rádiu Čas ladíte Music Box.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě.

0: Box Rádia Čas. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Music Box je o muzice a dnes o té české a rovnou největší české a slovenské hity poslední dekády. Ale ať nezapomínám ani na slovenskou hudební scénu, tak když řeknu skupina No Name, už nemusím dodávat nic víc, snad jenom jejich zásadní hity. No a tady bude zase doopravdy velmi těžké vybrat ten nej. Třeba čím to je. Text ze života, chytlavá muzika si podmanila jak naše, tak určitě i slovenské hit parády. No a pokud byste chtěli slyšet Bolest lásky zpívanou tak, že by se rozplakal i kámen, tak je to hit Plakala. Nedokážu si představit večírek, oslavy, klub a tak dál, party, že by tahle mega hitovka nezazněla. A o dnešní Music Boxu to platí dvojnásob. Na Rádiu Čas ladíte hudební speciálko Rádia Čas s Alešem Šklubalem.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Co je české, to je hezké a platí to i pro dnešní Music Box Rádia Čas. Mapujeme největší české a slovenské hity poslední dekády. To vítej v klubu, platí i pro kapelu Jelen. Právě Jeleni ukazují, že folk a pop mohou jít ruku v ruce i v době TikToku. Skladba Jedna noc chytla za srdíčko jak fandy letních festivalů, tak i maminky s vínem u rádia. Prostě český zvuk z duší. A když české a slovenské megahity poslední dekády, tak i Adam Ďurica, slovenský sympaťák s charizmatickým hlasem, který zní, jako by vám šeptal do ucha skrbové pohovky. Jeho hit Zatancuj si so mnou, momentálně svatební hitovka číslo jedna, nejen u nás, ale také na Slovensku. A Adam se s tímhle songem vyšvehl mezi slovenskou a částečně i českou hudební elitu. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dnes to hudebně berem hezky česky.

0: Rádia Čas.
1: Naše československá hudební jízda Music Boxu jde pomalečku do svého finále. Dneska zásadní české a slovenské megahity poslední dekády. A tady Marek Ztracený rozhodně chybět nemůže. Umí psát písničky, které v ženách spouští vlnu romantického povzdechu a v mužích tichou žádlivost. Moje milá je óda na lásku s velkým L. Text je jednoduchý, silný. Marek zpívá o tom, že na světě není nic důležitějšího než ona. Kdo? No přece ta naše milá. Tak a o hudební tečku za naší československou hudební speciálkou se postarají kluci z Jesenických hor. Opět a Radeček. Hory se staly doslova soundtrackem pro ty, kdo utíkají do ticha a chtějí prostě vypnout. A jak říkají oni sami, někdy stačí jen se nadechnout. A k tomu nádechu i pozvánka Music Box Rádia Čas premiéře v pondělí po 18. hodině a v neděli potom v repríze po 14. Ať platí to, slyšíte.

0: Box Rádia Čas. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
6: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
5: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
7: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ale pak máš Kapibaří kavárny, no. Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě víš, že to zaplatí turisté.
2: A taky jsi z nich byla na mě jako.
1: Je to turistická past, ale přátelé,
3: ale stojí za to!
1: Já chci svoji kapibárku.
2: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádio Čas. Bylo to kapibara?
1: Ne.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radio Čas. Radio Čas. Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu se asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale pak máš Kapibaří kavárny, no. Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě víš, že to zaplatí turisté.
5: A taky jsi z nich byla na mě jako.
4: Je to turistická past, ale přátelé,
6: ale stojí za to!
4: Já chci svoji kapibárku.
5: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
4: Ne.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
8: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
7: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
8: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
7: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
9: KP Revital Ostrava.
8: Vaše práce,
7: vaše stopa.
8: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Každé úterý ráno po 8. hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8. hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ale pak máš Kapibaří kavárny.
2: No.
1: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě ví, že to zaplatí turisté.
2: A taky jsi z ní byla na mě jako.
1: Je to turistická past, ale přátelé,
3: ale stojí za to!
1: Já chci svoji kapibárku.
2: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
1: Ne.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: víte. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ale pak máš kapibaří kavárny,
2: no.
1: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě ví, že to zaplatí turisti.
2: A taky jsi z ní byla na mě, jako.
1: Je to turistická past, ale přátelé,
3: ale stojí za to!
1: Já chci svoji kapibárku.
2: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas.
4: Bylo to kapibara?
1: Ne.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ale pak máš Kapibaří kavárny.
2: No.
1: Což je, přátelé, extrémní turistická past za moc peněz, protože prostě ví, že to zaplatí turisti.
2: A taky jsi z něj byla na mě jako.
1: Je to turistická past, ale přátelé,
3: ale stojí za to!
1: Já chci svoji kapibárku.
2: Možná v úterý, 6 až 9, na Rádiu Čas. Bylo to kapibara?
1: Ne.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které miluje.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny za
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Hit.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.